Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
1: Olympiaplzeň.cz.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Jíst zdravěji jde v Albertus snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Radio City.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.
4: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympia Plzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

chovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Hit Radio.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz. Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dneska držíme palce všem uchazečům o studium na střední škole. Právě na konci pracovního týdne se totiž dozvědí, na kterou byli přijati. Informace by měly být už ráno dostupné v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je ale také školy. Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Naděje na návrat historického artefaktu lebky svaté Zdislavy žije. Policie včera odpoledne zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z její krádeže. Podrobnosti vyšetřování nejsou známé, vyšetřovatelé už dříve požádali o pomoc veřejnost a taky své kolegy ze zahraničí. Tak jsme se dočkali, dneska startuje světový šampionát v hokeji. Češi do turnaje vstoupí duelem proti Dánsku, který startuje ve 2020. Náš východní soused Slovensko si potom na první zápas letošního mistrovství počká do zítra od 12:20. Vyzve Norsko. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Holešovicích zítra nepojedou tramvaje. Důvodem je protipovodňové cvičení. Provoz bude přerušen téměř na celý den, a to v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Dotkne se linek 1, 6, 25 a 34. Cvičně se zvedne také Štvanická lávka Holka. Na celou sobotu se pak pro auta kompletně uzavře Bubenské nábřeží. Převážně pod mrakem a možnost přehánky i v ranních hodinách, teploty kolem 7 stupňů. Opět nás čeká poměrně chladný den. Pod mrakem, déšť, dokonce výjimečně bouřky a teploty kolem 15 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
7: Snídaně šampionů. Krásný dobrý ráno. Dneska jenom o 2/3 naší obvyklý sestavy s váma Jasmin a David. Ahoj.
5: Krásné ráno.
7: Michal dneska nebude, ale máme vás, takže společně zvládneme ten první pátek po 3 týdnech, kdy jdeme teda do práce. A ať se fakt proberem, tak začneme s Pitbullem a Chrisem Brownem. Právě teď.

0: Chris Brown, taky Pitbull v éteru Hit Rádia 6 minut po 6. hodině. My jsme se konečně dočkali toho pátku, je to tady, už se jenom můžeme plánovat ten víkend. Tak co vás čeká? To probereme v minutě šampionů, kde po vás chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a právě ty vaše víkendové plány. Hádám, že tady Dave jede tradičně na hory, nebo co se bude dít, nebo na Slovensko, to jsou ty druhá.
1: Tentokrát překvapím, jedeme za našima domů a bohužel budeme malovat, takže já mám jeden z těch víkendů, na kterých se úplně netěším, ale aspoň si odpočneme od práce. Co ty?
0: Jasně. No hele, ze mě bude v sobotu kameraman, budu natáčet Pokáčovou dětskou O2 arénu, protože přítel mu točí všechno a já mu vypomáhám vždycky na těchto těch velkých
1: takže
0: akcích. Takže taky pracovní, ale v neděli zase rodinný výlet. Takže
1: tak doufejme, že naši posluchači si odpočnou a nebudou muset pracovat.
0: Doufáme, vy nám to dejte vědět. Číslo k nám 777 937 777. No a do té doby Leony by your side.

0: Leonin by your side k pátečnímu ránu na Hit Radio. A jak to u vás vypadá, co máte v plánu, to zjistíme v minutě šampionů. 60 sekund na vaše zprávy právě teď. Kačenka Olomouc o víkendu neví, co jí čeká, snad odpočinek i zábava. Honza z Liberce má plán jasnej, kolo, večer zahradní party, v neděli hlavně odpočinek. Míša Olomouc pojede na festival vína a doufá, že přežije až do neděle. Roman z Plzně bude kombinovat hokej a klasický gaučing. Katka Brno, wellness víkend s holkama. David z Pardubic, ten pomalu začíná balit stan a s partou míří na víkend do přírody. Lenka z Hradce bude sázet kytky na balkóně, užívat si klídeček a pohodičku. Filip z Ostravy má v plánu gaming víkend a objednávat pici s kámošima. Radka z Písku jede do Prčic, jakože opravdu do toho města. No a Petra Svoboda nad Úpou čekala na půlnoc, aby se dozvěděla, že se dcera dostala na vysněný gymnázium. Pak nemohla spát, protože byla v euforii. Je to super. Jinak jedou na pokáče a pak na chatu. S tím pokáčem, prosím vás, to, já jsem si myslela, že to bude jenom pro děti, pak jsem zjistila, že tam teda můžou i rodiče. Vy mě tam uvidíte v takový dost divný pozici, až tam uvidíte na letkách.
1: Kdybys to neřekla, tak by vlastně ani nevěděli, že to seš ty.
0: Nevěděli, to bude poznat velice dobře. Budou tam nějaký zvířátka, jo, převlečený lidi za nějaký zvířátka, budu jedno z těch zvířátek, takže já tam budu taky, tak to taky uvidím.
1: Já myslím právě, že budete mít nějakou masku na hlavě, že to bude jako anonymní, takže
0: já
1: nebude.
0: Já jsem v to doufala.
1: Proto jsem na to kejvla.
0: Přesně. Ne, já jsem si říkala, samozřejmě je to pro děti, je to dobrý skutek, tak to udělám. Kdyby to bylo pro dospělý, tak samozřejmě ovce nebudu. Jo, teď jsem prozradila tu opci. Tak si užijte pokáče i víkend, ať jedete kamkoliv, pokud musíte pracovat, tak to zvládněte. A teďka už Pink, You and Your Hand.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Kapela Mirai dohrála z éteru Hit Rádia. My vám přejeme krásný páteční ráno. 3 minuty po 6:45. Hokejový mistrovství letos začíná trošku zvláštně, protože vy, když se vlastně podíváte na tu naší kabinu, tak to místama vypadá jak nějaký školní výlet pod dozorem červenky, jo? Což vůbec není hejt, ale chci tím říct, že ty kluci jsou opravdu mladý.
1: Já jsem si schválně tady vyhledával ročníky narození, tak například Jiří Ticháček, obránce českého výběru, tak tomu je letos 23 let, naopak Romanu Červenkovi 40, to by v podstatě opravdu mohl být jeho otec.
0: Ale já si říkám, že to vlastně může být dobře, jo, protože možná jsme teďka v takové situaci, kdy si lidi říkají, že budeme letos slabí, ale můžeme překvapit a už se to stalo mockrát.
1: Je to tak, v českém výběru chybí největší hvězdy jako Pastrňák, Nečas nebo třeba Gudas, ale naopak my máme tu mladou, dravou krev a já věřím, že když se od nás třeba tolik letos nečeká, tak o to větší úspěch to bude.
0: Tak jak to bude vypadat na ledě, to uvidíme už večer, ale na silnice se podíváme za chviličku, čeká nás doprava a po ní taky třeba Florida anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis Kuba Bělák. Aktuálně v Praze a okolí nemáme hlášené žádné nehody. S menší kolonou ale aktuálně počítejte na pražském okruhu před nájezdem na dálnici D5 směrem od letiště. Šťastnou cestu všem.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Florida a jejich Whistle v éteru Hit Rádia, song, který jsem si asi ve 13 letech zpívala. Neznala text a nedocházelo mi, že ve 13 bych to asi zpívat neměla. Možná taky máte takový songy. No a co pro nás má David?
1: Ranní update. Největší dinosaur v jihovýchodní Asii. Takové je označení tvora, kterého letos identifikovali výzkumníci v Tajsku. Byl to bíložravec, měl dlouhý krk a vážil až 30 tun. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika. O Česku se zase mluví ve světě. Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize. Svým včerejším výkonem přesvědčil hlasující fanoušky i zástupce národních porod. Finálový večer je na programu v sobotu.
0: Moc gratulujeme. Byly to brutální nervy, musím říct. Já jsem na to koukala a Dan byl vlastně poslední, koho porota ohlásila, že postupuje do toho finále. My si můžeme poslechnout, jak jeho song Crossroads, se kterým soutěžil, zní.
2: Co mě na téhle písnice zaujalo je, že v téhle zrychlené době má skoro 6 minut, takže z toho důvodu si bohužel tady dneska ráno na Hit Rádiu nezahrajeme.
0: Ale strašně moc Danielovi držíme palce, protože je to těžká soutěž, ale věříme, že to může zvládnout. Takže držíme palce a my pokračujeme dál. Take That by vás mohli takhle při pátku pořádně probrat a vypravit do práce právě teď na Hit Rádiu.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Farná, která se v současné době připravuje na 3 červnový koncerty v Edenu, dohrála v éteru Hit Rádia 9 minutek po 6:30. My jsme v minutě šampionů zjistili, co máte v plánu o víkendu. A vy, co třeba budete někde ležet na té zahradě a užívat si to volno, tak by se hodilo mít hezky upravený trávník a nejlíp bez nějaký velký námahy, že jo? Takže dobře poslouchejte, protože na Hit Radio teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Chápu. Hezká, malá, hodně výkonná sekačka, která vám tu práci teda rozhodně ulehčí. Takže abyste ji získali, stačí napsat do formuláře na našem webu, jaký hit vám vždycky zlepší náladu. No a když ten svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo může být vaše. Takže poslouchejte Hit Rádio i o víkendu a my vám budeme držet palce.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. S kolonou počítejte na pražském okruhu za sjezdem z D6 směrem k dálnici D1. A štosuje se nám to taky na Liberecké ve směru do centra. Šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

the Show, Kygo a Parson James na Hit Radio. A kde se taky seběhla pěkná showka, to bylo nedávno v Ostravě teda. Tam teďka proběhla scéna jak z nějakého low-cost hororu. Holka se psem u potoka a najednou tam po ní vystartoval bobr, jo. Mně přijde, že většina lidí, když slyší slovo bobr, tak si prostě představí toho plyšáčka z večerníčku, co tam okusuje ty klacíky, jo, jde v 8 spát. Jenže v reálu je to fakt jako 30-kilovej tank, jo, s obrovskýma zubama a hodnej teda není, i když chápu, jsme zvyklí z dětství třeba z tohohle toho songu.

0: No, jenže to po dobrým prostě není. Já jsem teda byla nedávno na procházce s přítelem a on u vody viděl nutrii, jo. A byla strašně blízko nás a můj Kuba říkal, ježiš, to je roztomilá, a šel přesně hnedka za ní a říkám, hele, až po tobě vystartuje, tak uvidíš.
1: Já jsem nedávno viděl nutrii a teda to jediné, co mě nenapadlo, je jít k ní a pomuchlat se s ní, jako, to je prostě obrovský přerostlý něco.
0: Je, ale jako zároveň je roztomilá, takže jako chápu ten jeho put, nicméně jiný lidi šli fakt vyloženě až k ní, jako skoro na 2 cm a začali si jí tam točit, tak jsem si říkala, ježiš, co se stane? A obecně mi přijde, že jsme si fakt zvykli každý zvíře, co existuje, hnedka natáčet.
1: No my jsme si zvykli všechno natáčet, no, ale včetně těch zvířat, no takže opatrně.
0: Opatrně po tobě někdy něco vystartovalo?
1: Hele, asi když vynecháme takový ty klasický, že na tebe nalítají holuby v městském centru, tak asi nic úplně konkrétně mě nenapadne. Co ty?
0: Mě v dětství skočil na záda kohout, brutálně mi rozkrábal záda, bráchovi zase hlavu, takže to nastal takhle oba, takže já jsem na tom byla vlastně líp. Ale to jsme ještě neměli telefon, takže to byl jenom dement kohout prostě. Nicméně, až teda někdy uvidíte jakýkoliv zvíře, tak ho nechte bejt. Teďka už Green Day na Hit Radio.

Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po dálnici až 150 km v hodině. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt, při kterém se může ve vybraném úseku dálnice D3 jezdit zvýšenou maximální rychlostí. Stále prý totiž nemá dostatek dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončí. U dánského ostrova Anholt našli mrtvou verlibu, která v březnu nejspíš uvízla u německých břehů. Zpráva se rychle šíří a lidé z okolí se k ní hromadně vydávají. Experti předtím ale veřejnost varují. Zvíře může přenášet nemoci, existuje navíc riziko výbuchu, protože se v mrtvém těle hromadí plyn. Letní dovolená v jižní Evropě by se nám mohla zkomplikovat. Chorvatské pobřeží totiž podle předpovědi zasáhnou silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině. Hrozí navíc bleskové povodně. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha 2 rozdělí bezmála 6 milionů korun a podpoří 137 projektů. V kultuře koncerty, výstavy, divadelní a literární projekty nebo komunitní akce. Sociální projekty se zaměřují především na pomoc rodinám s ohroženými dětmi nebo lidem v tíživé životní situaci. No a v oblasti životního prostředí běží do 22. května speciální dotační program zaměřený na revitalizaci vnitrobloků. Čeká nás poměrně chladný den, oblačná zatažená obloha, déšť nebo přehánky, dokonce i bouřky. Maximální teploty kolem 15 stupňů a slabý vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
0: Krásný páteční ráno, s váma Jasmin, David, ahoj.
3: Ahoj, no dneska jsme tady bez Michala poprvé, já se přiznám, že jsem byl ráno trošku nervózní. Nesnad, že bychom to nezvládli, ale že se ukáže, že to je bez Michala lepší.
0: Jo.
3: A už ho poneděli nepozveme.
0: A ukázalo, nebo? Ne, tak dobrý, tak
3: to nechme na posluchačích asi.
0: Před náma Imagine Dragons, jejich Enemy, bude taky Rose, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na to.
1: Hit Radio

0: Rose, Bruno Mars, jejich Apaté v éteru Hit Rádia a my vám s Davem přejeme krásný pátek. Musím říct, že mám někdy pocit, že tady máme takový dvě republiky, jo? Jednu tu normální a jednu takovou VIP, protože v té první, v té normální, zkuste přijít do práce třeba po dvou pivech, do skladu, do kanclu, na poradu, jo, tam prostě si zbalíte pak věci a přeju vám hodně štěstí a jdete, ale pak je tady ta druhá republika, jo, kde se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem, možná, a já si říkám, aha, takže teďka to šlo jako, jo?
1: No, evidentně asi jo.
0: Zase si říkám, že možná většina z nás už někdy zažila takový to, že maskujete opilýho kamaráda, kolegu, spolužáka. Ty jsi to někdy zažil, Dave?
1: Hele, já bych se ještě možná vrátil rychle k té poslanecké sněmovně. Na druhou stranu, v poslední době tam ta jednání trvají kolikrát i 10, 15, 20 hodin. A bez jako jednoho, dvou piv předtím si nedovedu dost dobře představit, že bych to vydržel. Jako. Ale když se vrátíme k těm kamarádům, tak pamatuju si, že jsme si, to bych asi teď ani neměl říkat, ale občas během takový té dlouhý přestávky, jak bývala odpoledne, zašli na pivo a potom to bylo samozřejmě na hudebce náročný, ale tak to už je historie, k tomu se nevracel.
0: Já jsem taky takhle kryla kámoše na vejšce teda a vím, že měl mít zrovna nějakou přednášku a já jsem říkala, ať vlastně spíš moc jako nemluví a fakt si
1: a tam ideálně vůbec nejde.
0: Tam nejde ideálně. Tak nás zajímá, koho jste takhle kryli, kdy vy. Číslo k nám 777 937 777. Budeme rádi za hlasovky, taky za zprávy, zkrátka za jakoukoliv odezvu od vás. Teďka už Sean Baker. Hey, hi, hello. Hey.

0: Marek Ztracený, Modlitba za pátek na Hitrádiu. No dočkali jsme se, už je to opravdu tady. V poslanecký sněmovně se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem, jo. Možná, to je pecka, opravdu. Tak možná se tam vzájemně kryjou někteří. A na to, kdo jste, nebo kdy jste koho kryli, jsme se ptali i my, jo. Tak máme tady zprávu třeba od Péti. Ahoj, no my jsme chodili o polední přestávce na pivo pravidelně. Který den to bylo, to si nepamatuji. Každopádně já kryla samu sebe a měla jsem co dělat.
1: Předpokládám, že si ani nepamatuju, co měli za předměty po té pauze.
0: Adam píše, jo, klasika. Jednou jsme kámoše mezi sebou schovali jak bodyguardi. Dali mu do ruky kolu a všem tvrdili, že je jenom unavený. Nejhorší bylo, že se pořád smál úplně všemu, takže moc nenápadnej stejně nebyl.
1: Já myslím, nejhorší bylo, že se poblel.
0: To by byla hezká tečka. No a Tomáš třeba píše ještě. Jednou jsme spolužáka tahali ze školní akce a dělali jsme, že mu je jenom blbě od žaludku. Jeden ho podpíral, druhý mluvil za něj, protože by se jinak hnedka prokecl. Upřímně jsme si tehdy mysleli, jak jsme nenápadní, ale asi jsme opravdu moc nenápadní taky nebyli.
1: Zajímavé je, že všechny ty zprávy mají jeden společný jmenovatel, a to sice školu.
0: To je fakt?
1: Říkal, že jako někdo řekne, že se něco stalo třeba v práci, ale všechno je to zatím kolem školy.
0: To je fakt, tak lidi, děkujem za zprávy, jste boží. Je to vlastně jako vtipný se zpětně takhle vracet, vzpomínat na tyhle ty časy, ale asi bych to nevrátila upřímně.
1: A hlavně děti, nedělejte to.
0: No, nedělejte to a na silnicích prosíme taky střízlivě, za chviličku se podíváme, jak to tam vypadá.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pražském okruhu na 6. kilometru ve směru na D1 je nehoda, neprůjezdný je tady levý pruh. A bouralo se taky v ulici v Holešovičkách, srazila se tady dvě osobní auta. Dejte pozor.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Hit Radio City.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito pro hezčí pátek na Hitrádiu. No a David pro nás má o půl osmí další.
1: Ranní update.
2: Fanoušci amerických komedií se mají na co těšit. Podle dostupných informací pracuje Adam Sandler s platformou Netflix na dalším pokračování úspěšného filmu Machři. Od druhého dílu přitom uběhlo už 13 let. Vývojáři populární hry GTA se o živobytí obávat nemusí. Nové pokračování se podle předběžných odhadů zaplatí už za prvních 24 hodin od vydání. Za první den by se mělo prodat na 25 milionů kopií. Držíme palce všem uchazečům o střední školy, už dneska se dozví výsledek jejich snažení. Pokud se na žádnou nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola. To si už každá ze škol řídí samostatně.
0: Nám už tady vlastně od rána chodí zprávy, že jste nervózní, jak to dopadne, takže se nebojte, bude to dobrý. My moc držíme palce a držíme palce vlastně i v rychlý pětce. Ta nás čeká už za chviličku. Dneska naposledy hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026, teďka v létě v Praze. Takže pokud byste chtěli vidět na vlastní oči tuhletu obří show, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 právě teď.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Krásný pátek na Hit Rádiu, Jasmin a David s váma. Tohle byly Sugar Babes, About You Now. Nechci vůbec strašit, jo? To vůbec. Ale v pondělí má prej kolem Země proletět asteroid, ale pozor, asteroid velikosti autobusu, jo? Myslím si, že zajímavý je, že nejděsivější částí téhletý zprávy vlastně není ani ten asteroid, ale to, že to vychází na pondělní ráno, jo.
1: Ale já jsem tu zprávu taky čet a říkal jsem si, ty vado, když píšou, jakože blízko kolem Země proletí, tak jsem si říkal, to bude tak blízko, to skoro třeba štrejchne, jo, někde. A ono to je jako desítky tisíc kilometrů od Země, takže zase, aby jsme zbytečně nepanikařili, to pondělní ráno samo o sobě asi bude o něco horší.
0: Jako NASA říkala, že se nemáme čeho bát, ale tak to zase říkají vždycky, že jo, takže Bohu ví, co by řekli, kdyby to tak nebylo. Nicméně, fakt se mi tohle to líbí, že nás aspoň nechají vlastně užít si ten víkend, že kdyby nás chtěla příroda vymazat, tak prostě až po tom víkendu, prostě typická pondělní věc. Nicméně, za chviličku se podíváme na dopravu, čeká nás taky skupina Jelen, taky Deep Blue Something, takže na tohle to všechno si můžete počkat.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Šumavské ulici u křižovatky s Koruní havarovala dvě osobní auta a na náměstí IP Pavlova u křižovatky se Sokolskou bourala dvě nákladní auta. Počítejte tady se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitra.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Jelení, Touha a pláč a plakat snad dneska večer nebude. Dneska večer startuje pro Čechy mistrovství světa v hokeji. Hrajeme s Dánskem, to už asi víte. A protože se hraje ve Švýcarsku, tak je to podle nás jako ideální chvíle připomenout si, jak strašně zvláštní země to Švýcarsko vlastně je, jo. Protože byť je to země nádherná, tak má takový jistý zvláštnosti, některý jsou roztomilý.
1: Který jsou divný.
0: Přesně. Ta roztomilá, třeba, že nesmíte mít jedno morče, protože by bylo šmutný. Takže vždycky po dvou tam přijde roztomilý, opravdu. Ty zvláštní třeba to, že obranný plán pro případ invaze zní něco jako okamžitě odpalte všechny mosty, což je tam docela zásadní problém, protože ve Švýcarsku jsou mosty úplně všude. Kdo jste tam byl, tak to víte. No a pak je tu něco, co se třeba během sledování hokeje fakt nehodí. Zákaz splachování po 10. večer kvůli rušení nočního klidu.
1: No a to by mohl být problém už zítra, protože Švýcaři hrajou s Lotyšskem až ve 20:20, takže kdyby šel zápas do prodloužení, tak si tam na záchod nedojdou na konci.
0: Tak možná by ale Švýcaři mohli udělat výjimku zrovna u hokeje, to stejně jako tam budeš řvát, pokud budeš vyhrávat i pokud budeš prohrávat, takže to by jako mohli. Nicméně, koho by nedej bože nezajímal hokej, tak snad máte rádi zeměpis, můžeme se takhle pobavit vždycky o zajímavých věcech, o zemích, kde se hraje. Dave tady bude přes hokej, já s Michalem přes tyhle ty zajímavosti. No a přes hudbu tady teďka máme třeba Shakiru, co vy na to? Come on,

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Českým firmám chybí ve vedení ženy. Kvóty na jejich zastoupení ve velkých společnostech už jsou zase velkým tématem. Česko je mělo zavést už před 2 lety, parlament je ale nestihl projednat. Teď proto státu hrozí od Evropské komise pokuta. V Plzni už si do kasína nezajdou, metropole západních Čech tento týden zavřela to poslední. Nulová tolerance hazardu a s ní související plošný zákaz kasín přitom platí od 1. ledna. Lidé podle tamních politiků negativně vnímali pocit bezpečí v okolí heren a kasín. Zákaz by tedy měl mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve městě. Vyšetřování pražského derby jde do finále. Policisté znají totožnost všech mužů, kteří napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka. Zatím ale nikoho neobvinili. Napadení golmana prověřují pro podezření z výtržnictví, zabývají se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Holešovicích zítra nepojedou tramvaje. Důvodem je protipovodňové cvičení. Provoz bude přerušen téměř na celý den, a to v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Dotkne se linek 1, 6, 25 a 34. Cvičně se zvedne také Štvanická lávka Holka. Na celou sobotu se pak pro auta kompletně uzavře Bubenské nábřeží. Převážně pod mrakem a možnost přehánky i v ranních hodinách, teploty kolem 7 stupňů. Opět nás čeká poměrně chladný den. Pod mrakem déšť, dokonce výjimečně bouřky a teploty kolem 15 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Snídaně šampionů.
9: 8 hodin, 3 minuty. S vámi Michal, Jasmina, David. Krásné páteční ráno.
10: Krásný páteční tobě. Ano, poznali jste správně, posluchači naši, ozval se nám Michal. Dneska je den práce z domova, takže Míšo, proto tady nejseš, ty jsi to vzal takhle jako úplně?
9: Ale zase jsem to z gruntu, já teda musím upřesnit, Michal se neozval, ozvala se Jasmin, krásně mě Jasmin probudila po 2 hodinách spánku, ale co bych pro naše posluchače neudělal, dobré ráno.
11: Ty jsi nás tady totiž nechal, Michale, ve štychu, jsme tady jenom 2.
9: Já jsem viděl, Davide, že to byl tvůj nápad, protože včera se mi to celý ráno dával sežrat, takže krásné ránko všem, kdo jste spal 2 hodiny.
10: Seš hodnej, že jsi do toho šel. Hele, tak si odpočiň a těšíme se v pondělí. No, máš vroubek, ale dobře.
9: Jdu pokračovat. Tak hezky ráno posluchačům, zvládněte to tam a v pondělí se těším. Mějte se, ahoj.
11: Čau.
10: Čau a dobrou. No a co se týká toho, tý práce z domova, tak tu probereme ještě za chviličku. Teďka Linkini anebo Ed Sheeran na Hit Radio.

0: 7 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio, kde dohrál Ed Sheeran. A co vy? Jste teďka taky doma jako Michal? Dneska je den práce z domu a já si myslím, že některé generace pořád úplně jako nevěří, že je to skutečná práce, protože jakmile jste doma, tak automaticky jste jako dostupný na všechno, jo. Že hele, tak když jste doma, tak dojdi mi nakoupit. Takovýhle věci se fakt dějí.
1: A hlavně v pátek se to děje. Já mám takovou zkušenost a jsem hodně překvapený z toho, že nás Michal vlastně nevyfakoval a že nám ten telefon zvednul, protože spousta lidí přesně si překládá home office jako dovolenou.
0: To je fakt, to je fakt. A ta rodina vás přitom fakt jako úkoluje přesně jít nakoupit, jít přebrat nějaký balíčky a když jsi doma, tak nemáš tolik práce a takovýhle věci. Přitom tam člověk někdy sadí jako 6 hodin na kolech a psychicky na tom příšerně. A nebo jsou jako Michal a spí na tom home officeu. No. Nicméně, myslím, že už jsme všichni pochopili jednu věc a to, že home office úplně změnil jako definici slova oblečení. Protože když jste v tom kanclu, tak máte samozřejmě nějaký hezký outfit, nějakou tu košili, třeba někdo sáčko a tak, ale doma, jak se to říká, nahoře business, dole party, něco takového na té kameře. Jak jste oblečený, když máte home office? Ty si Dave zažil někdy home office?
1: Čas od času si ho dávám, taky zpravidla v pátek a já se vlastně nepřevlíkám z pyžama, takže já jsem celý den tak, jako se vstal z postele.
0: Jak se oblíkáte na home officeu vy, to nám dejte vědět, jestli opravdu se tak aspoň trošku přioblíknete, kdyby náhodou se zapla ta kamera, anebo jestli to taky neřešíte a jste prostě v tom pížu. To nám dejte vědět, 777-937-777 číslo k nám. Do té doby před náma třeba Dua Lipa nebo Linkin Park.

0: Dua Lipa, Houdini v éteru Hit Rádia. No a jaký kouzelníci jste vy, co se týká oblečení na home officeu, to nás zajímalo. Ptali jsme se, co nosíte doma na home officeu, protože dneska je den, kdybyste měli údajně pracovat z domova, někteřím z vás se to určitě podařilo. Píše třeba Pája z Vlčic. Ahoj, když mám home office, tak to jistí pokydané domácí triko. Jenom to, obličej si nemaluju a zásadně nic neřeším přes kameru. Ale zase se občas přistihnu, že pracuju přes čas. A to je vlastně fakt, viď? Asi.
1: No já mám teda, znova se opakuju, zkušenost spíš, že lidi teda nepracují, než by se nějak úplně předřeli doma.
0: Jako jsou to asi dva tábory, že buď ti to doma fakt nejde, a nebo nemyslíš na ten čas a naopak to přeženeš. Pak tu máme zprávu od Ivety. Hezké ráno, mám také home office a funguju nejen jako zaměstnanec, ale pro ostatní doma i jako chůva, uklízečka, kuchařka. Do práce chodím o patro výš, kolikrát i s ručníkem na hlavě a oblečení přesně neřeším. Je to fajn. Tady se dostáváme k tomu, co jsme řešili předtím, no, že vlastně když jste doma, tak po vás chce každý všechno, pokud žijete s rodinou a ne sami.
1: To je potom vypráno, vyžehleno, ale e-mail zapráskaný, že jo?
0: Přesně. No a Bára. Ahoj rádio, jeden z mých kolegů poradců na online poradě omylem zapl kameru a seděl tam doslova v županu. Nikdo nic neřekl, ale všichni se určitě pobavili. A to jsi mi Baru připomněla. Já jsem v době, kdy začínal covid, nastupovala na vejšku a vlastně po půl roce, kdy jsem tam začala chodit, tak to teda začalo a nikam jsme nesměli a měli jsme všechno online, jo. Takže taky si vybavuju jednu přednášku, kdy jeden klučina byl zrovna ve sprše a omylem se mu zapla kamera. A
1: já jsem právě zrovna chtěl říct, župan ještě je docela dobrý, podle mě.
0: Župan velice dobrý. Tak doufáme, že se vám nic takového nepřihodí, že si dneska užijete ten den práce z domova. Pokud musíte být v kanclu, tak společně to zvládneme bez stresu. Jak zpívají 21 Pilots, Stressed Out právě teďka na Hit Radio.

0: 21 Pilots Stressed Out, 9 minut před půl devátou na Hitrádiu. Za chviličku k vám dorazí třeba tohle. Já co já nic, já muzikant. Divoký byl jeho čmelák. Pak taky vyrazíme do roku 2022, kdy vyšlo tohle. Lost Frequencies, Ellie Duhay, taky Ex-Ambassadors, Back to You. No a přidáme samozřejmě i rychlou dopravu, tak s náma zůstaňte.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na náměstí IP Pavlova u křižovatky se Sokolskou havarovala dvě nákladní auta. Na místě jsou blokované dva jízdní pruhy, počítejte se zdržením. A pozor taky na nehodu v Šumavské ulici.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Frequencies, Ellie Duhay, Ex-Ambassadors na Hit Radio. A teďka už je čas na Davidu.
1: Ranní update.
2: Raději menší a pozvolné než větší a okamžité. Lékaři radí jak na změnu životního stylu. Varují před drastickými dietami a změnami návyků. Naopak doporučují klidně jen 20-minutovou procházku denně. No a dneska naposledy připomínám, Češi vstupují do světového šampionátu v hokeji. Když jsme naposledy hráli úvodní utkání proti Dánsku, byly z toho bronzové medaile. Tak letos držíme palce. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika.
0: To musím říct, že jsem si taky oblíbila, tak byla jsem jednou, ale byla jsem loni na Malorce sama, jenom teda na 3 dny, ale chtěla jsem to vyzkoušet, jaký to bude, když někam jako poletím sama.
2: Nech mě hádat, bylo to hrozný.
0: Ne, bylo to skvělý.
2: Já mám teda úplně jiný zážitek, já jsem byl po vlastní ose a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, kam mám jít, bylo to hrozný.
0: Jak dlouho?
2: 4 dny asi.
0: Jsem myslela, jako kdyby to bylo díl, takže to je nuda, ale takhle v pohodě podle mě. Nevím, tak ať už někam razíte sami nebo s někým, tak si to užijte hlavně o víkendu.
2: A já k tomu ještě přidávám informace o počasí. V neděli tady vidím 17 stupňů a polojasnou oblohu.
0: A to je pecka.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: éteru je Hit Radio, dohrál Luis Capaldi Survive a o to, aby taky přežili ostatní lidi, se 60 let staral jeden úžasný chlap. Jeden úžasňák z Austrálie, který po 60 letech teďka skončil s darováním krve, protože už mu je 81 let a zdraví mu to úplně nedovoluje. Ale pozor, on podle lékařů pomohl zachránit asi 2,4 milionu dětí. 60 let chodil skoro každý týden darovat krev. 60 let, chápete to? To je neuvěřitelný prostě. Můj strach z jehel by tohle to asi dost jako bojkotoval a nedovolil, ale můžeme se všichni minimálně inspirovat, protože to je neskutečný výkon. Co mě na tom fascinuje nejvíc, že dneska někde normálně chodí po světě miliony lidí, mají normální svoji práci, vztahy, děti, řeší si tu hypotéku, nadávají si na to pondělí a vůbec netušejí, že ten jejich život možná existuje díky nějakému dědovi z Austrálie, kterýho oni vlastně nikdy nepotkají. To jsou takový neviditelný věci v životě, který za to rozhodně stojí, takže pánovi extrémně děkujeme, velký respekt posíláme a zároveň mi přijde teda absurdní, že člověk, který reálně zachránil miliony životů, tak není slavný, ale někdo, kdo sní třeba, já nevím, chili na TikToku, je okamžitě. Za chviličku třeba Ella Henderson, taky Rudimental, bude i Enrique Iglesias, takže na tohle to všechno si počkejte na Hit Radio, už za chvíli.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Enrique Iglesias v éteru Hit Rádia. Přejeme vám krásný ráno. A kdo už máte třeba děti, tak teďka žhavte telefony, počítače, protože už se určitě stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou jako hodně divnou SMSku, nebo roztomilou, nebo vtipnou, nebo úplně šílenou. A vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát, a to díky soutěži z Tesco Mobile. Ve hře jsou 4 smartphony pro celou rodinu a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. Každý den někdo z vás taky vyhraje denní výhru, karetní hru Surikarty, takže nám napište na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám vaše dítě poslalo, ať můžete vyhrávat. Tu denní výhru tentokrát vyhrála Martina a ta napsala: psala jsem synovi, proč jako dostal z chemie za 5. A on mi odpověděl: mami, já jsem taky překvapený, zřejmě ChatGPT neumí chemii, ale fyziku zvlád, mám za 1. Tak doba AI se hold projevuje i ve škole, ale aspoň to Martě vyhrálo tuhle tu karetní hrou. A už dneska odpoledne jeden z vás získáte 4 telefony a 10 000 korun na nákup v Tesku k tomu. Tak tvoj?
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Tohle byly Činařky každý ráno v éteru Hit Rádia. My děkujeme, že jste to svý dnešní páteční, konečně páteční ráno strávili s náma. A my se loučíme. Přejeme vám krásný zbytek pátku, užijte si víkend a slyšíme se v pondělí zase v plný sestavě, tentokrát samozřejmě už i s Michalem.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak ahoj, odpočiňte si a načerpejte sílu na ten novej týden. V pondělí se v 6 ráno těšíme.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí se zdržením počítejte na Nuselském mostě ve směru do centra, následně i v Legerově ulici, silný provoz je i věčné. Kolona vás čeká taky ve Vilznově před Václavským náměstím a v Bělohorské ulici u odbočky do Kukulovy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké dopoledne. Kriminalisté v podvečer ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě předtím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl lebku v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Kulturní centrum Stalin na Letné má ve stálém provozu fungovat do poloviny června. Budou se tam konat veřejné debaty či koncerty. Za provozovatele to uvedl Jan Faltis. Akce budou zdarma. Pražská rada nedávno schválila vyškrtnutí centra z takzvaného tržního řádu, který stanovuje místa, kde je v metropoli možné provozovat obchodní činnost. Kritizují to Piráti nebo opoziční Praha sobě. Správa železnic včera nasadila na kontrolu trolejí mezi Prahou a Berounem speciální měřící stroj. Jde o reakci na opakované poruchy sběračů vlaků z minulých týdnů, které komplikovaly provoz. Přesná příčina problémů zatím není známá. A teď už si slovo vezme David Račák.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
7: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkali také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B ve Freiburgu začne ve 20:20. Z Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi mistrovství světa také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7-2.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Bude zataženo až oblačno, zejména odpoledne a večer se mohou objevit přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Teploty do 17 stupňů.
2: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
9: Tak přátelé, hezké dopoledne. Teď jsou 3 minutky po 9:00, tak jsme se opět dočkali, že pátek nastal. Oproti minulým týdnům není volný. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale můžeme udělat to, že bude líný. Jo? Že tak jako všechno nám bude dneska trošku trvat. Můžete se řídit podle toho, já dneska ráno teda jsem lezl z postele opravdu velmi, ale velmi dlouho. Nakonec se povedlo, přátelé, takže držme se tohohle tempa. Co máme pro vás? Určitě skvělou muziku, za pár minut Katy Perry, taky Damiano David, ale ze všeho nejdřív Ellie Goulding a Calvin Harris. Tak Praho, dobré dopoledne.
2: Hit

Damiano David, krátce po 9. hodině. Tohle je soundtrack pro dnešní dopoledne, to páteční. Tak co, přátelé, máte se dobře? Dneska, prosím vás, až přijdete domů z práce, ať už dřív nebo později, tak nezapomeňte obejmout všechny členy své rodiny. Jako aby to nevypadalo, že se úplně loučíte, jo, ale dneska podle všeho je Mezinárodní den rodiny, takže dneska zkuste zavolat zase babičce, které jste dlouho nevolali, mamince, tatínkovi a tak dál, obvolejte všechny členy a zkuste jim prostě jenom říct, že je máte rádi. Ono to někdy jen tak z ničeho nic, ten telefonát, vlastně možná vyděsí, protože většinou jen tak z ničeho nic nevoláme, ale pak to zase dodá trošku toho tmelícího materiálu, jo? Takže dneska Mezinárodní den rodiny a samozřejmě dneska se toho děje víc než dost. Před víkendem řada akcí, které budou v Praze, já vám o některých z nich určitě dneska řeknu. No a samozřejmě hokejově se chystáme dneska večer 20 hodin 15 minut. Zase po roce nám to odstartuje a zase budeme fandit a doufám, že s dobrým výsledkem. I k hokeji se dneska 100% dostaneme. Skvělá muzika je samozřejmostí, dáme si něco z českých luhů a hájů. Jedna sbírka zvadlejch růží od 12 stovek a za pár minut třeba taky si já.

Raven Fleck právě teď, a to těsně před 9:30. Vy posloucháte Hit Radio City. Za pár minut vám dáme další velké hity. Další skvělou muziku na to dnešní páteční dopoledne bude Lady Gaga a její Abracadabra. Mimochodem, Lady Gaga, jak je jako geniální hudebnice, jo? Tak nejenom, že totálně ovládá jako popovou scénu, ona se dokonce teď vrhla do jazzových vod a společně s legendou Tony Bennettem natočila celé jazzové album, jo? Takže musím teda říct, že to je velkolepá věc. Ona vůbec, Lady Gaga, je prostě takový jako hudební chameleon. S každou novou deskou jako vlastně úplně nevíte, kam se vlastně jako vydá, jakým hudebním způsobem a jakým hudebním stylem, ale jako zatím se jí daří na všech frontách. A vyprodané koncerty celosvětově o tom vlastně mluví jenom pravdu, jo? To je celý potvrzený. A kromě Lady Gaga za pár minut taky Dermot Kennedy.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Akcí, kterou pořádá městská policie. Je to vlastně už druhý ročník, pokud se nepletu. Jmenuje se to Strážníci na Flóře. Jo. Logicky z toho vyplývá, že se to bude pohybovat okolo Flóry, no jasně, obchodní centrum Flóra a přilehlé okolí, a to zítra, tedy 16. května. Abych si tady necucal ty informace z prstu, jo, tak mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová nám řekne podrobnosti.
2: Těšit se můžete na výcvik služebních psů, koní i ukázku sebeobrany strážníků. Přijďte si vyzkoušet fyzické testy nebo resuscitaci a prohlédnout si techniku, kterou používáme. Určitě sebou vezměte děti. Hodně se nudit nebudou, máme pro ně spousty úkolů a třeba také skákací hrad. Pohladit si budou moci i zvířátka z útulku. K tomu všemu bude hrát i naše kapela.
1: Myslím si, že zásadní bude ovšem, kde budou ty ukázky probíhat.
2: Ukázky taktické, tedy těch služebních koní a psů, budou probíhat ve venkovních prostorách, tedy v okolí toho obchodního domu. Většina toho programu pak bude probíhat v prostorách obchodního centra.
1: Takže teď už víte, na co se v okolí Flóry můžete zítra těšit. Strážníci na Flóře, druhý ročník, zítra to celé spustí v 10 hodin dopoledne a ten program je naplánovaný až do 6 hodiny večerní. Vstup je samozřejmě zdarma, což jsou dobré zprávy. Teď už víte, co dělat o víkendu, kam vyrazit. No a k tomu vám hraju jednu velkou klasiku, přátelé. Tady je Michael Jackson a Hit Radio City.

a její srdcotepec ve 9:45. Největší festival Sparty. No jasná věc, to je Sparta Fest. Já věřím, že už jste o tom slyšeli, protože se to chystá na příští víkend 22. to je pátek, 23. května to je sobota. Oba dva dny na Letenské pláni, to znamená přímo na Letné. Skvělé spojení sportu a hudby. Sportovní aktivity různých Spart, to znamená nejenom ta fotbalová, hokejová, ale taky stolní tenis, basket, judo, parahokej, kanoistika, rugby, tenis a k tomu samozřejmě skvělá muzika, hudební line-up jako par excellence, budou tam Činasky, Tomáš Klus, Rohony, Slza, Valda Gang, Dominika Lukešová, no bude to skvělý. A budu tam taky já, jo? Takže se uvidíme, jenom 7 dní a 2 hodinky. Je to pravda, přátelé, jenom 7 dní a 2 hodiny zbývají do té doby, než se otevřou brány Sparta Festu. Tak vstupenky samozřejmě na spartafest.cz, mrkněte se na to, já se na vás budu moc těšit. Gotye a Kimbra, anebo Duke DeMont, to je další muzika, kterou uslyšíte do 10. hodiny.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Hit Radio.
1: Come on, let's go.

0: Ocean Drive a Duke Dumont, který právě teď dohrává před 10. hodinou. Posloucháte Hit Radio City, další velké hity třeba od Imagine Dragons a nebo Evy Farné vám dáme za chvíli, ale teď se ptáme Dominika, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolony máme hlášené na magistrále ve Vilznově ulici od Florence směrem na D1. Při cestě od brněnské dálnice se zdržíte v Legerově ulici a pár minut navíc máme hlášeno taky v Ječné ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha představila druhou fázi kampaně Pomoc je na dosah. Do ulic Metropole vyšle v pondělí novou výjezdovou skupinu terénní psychiatrické pomoci. Co to znamená v praxi, vysvětlí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
8: Je to speciální sanitka, která je určená pro pomoc při akutních duševních problémech přímo v terénu. A my jsme to vyhodnotili, že je lepší mít takovouhle speciální sanitku, kdy ne vždy nutně musíme toho pacienta nebo toho člověka, který potřebuje pomoc, odvést do nemocnice nějaké psychiatrické, ale že ho vlastně můžeme navázat i na jiné služby, které mu tu pomoc podají.
1: Magistrát také příští týden ve čtvrtek otevře v Praze 4 novou psychiatrickou ambulanci pro akutní problémy dětí a dospívajících. V prvním kole přijímaček na střední školy uspělo přes 93% deváťáků. Je to podobně jako loni. Zda a na jakou školu byli žáci přijati, se dozví v elektronickém systému DIPSY a výsledky mají zveřejnit i školy. Zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky písní Crossroads. Finále je na programu zítra, Eurovize se letos koná ve Vídni. Americký prezident Donald Trump dnes zamířil z Pekingu zpět do Washingtonu. S čínským prezidentem jednal o obchodu v Blízkém východu či Tchajvanu. Xi Jinping podle Trumpa vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu. V Praze dnes naměříme maximálně 15 až 17 stupňů, zůstane zataženo až oblačno, zejména odpoledne a večer se mohou přidat přehánky s malou pravděpodobností i bouřky.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, jsme v plném proudu, krátce po 10. hodině. Praha poslouchá Hit Radio City. Dobře děláte, přátelé. Za chvíli se vám to může ještě o to víc vyplatit, protože tady máme v pátek poslední díl tohoto týdne, poslední díl City kvízu. A i dneska je pro vás připravená odměna. Tak rozhodně, dobře poslouchejte. Mezitím skvělá muzika Get Far The Radio. Začneme s Imagine Dragons a za pár minut skvělé to hudební spojení. Podle mě současný hit číslo 1 Eva Farná a Mirai.
7: Hit Radio

0: Eva Farna a Mirai. Vzpomeneš si? No, my si určitě vzpomeneme minimálně na tuhle skvělou píseň. Teď už máme 10:45. Přátelé, vy všichni, kteří posloucháte pravidelně Hit Radio City, víte, že jdeme na to.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Já mám z toho vždycky jako radost, jo. To musím teda přiznat, že si ty kvíz jako miluju, zvlášť ho pro vás připravovat a já doufám, že vy na druhé straně zase milujete to hádání. I dneska to bude spíš tak nějak jako o rychlosti, ale vlastně i o paměti. Nebudu po vás dneska chtít žádnou jako úplně triviální odpověď, jo. Budete muset jako velmi dobře poslouchat. Odměnou pro vás v tomto týdnu a naposledy v tomto týdnu dárková taška s poukázkami a dárky do obchodního centra Europark, protože už zítra, tady v sobotu 16. vás tam čeká velký rodinný den v Europarku ve Štěrbohlech, kolo štěstí tam bude, grilovačka, skákací hrad, lezecká stěna, kreativní workshopy pro děti a tak dál a tak dál. To znamená prostě den plný zábavy, pohybu a taky zážitků pro malé i velké a to v Europarku ve Štěrbohlech, jo? Zásadní je, co po vás vlastně budu chtít. 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, které potřebujete k tomu, abyste se dostali ke mně do studia. Využívejte WhatsApp, SMSky, využívejte třeba i hlasové zprávy, jakkoliv se dostaňte ke mně do studia se správnou odpovědí, jo. A já vám vlastně jako nejdřív vám musím pustit tu ukázku, která je upravená, jo, je zkrácená a na konci něco chybí.
2: 25 Gottwald, das macht 125 Mark, 125 Mark.
3: Cože? 125? Tak to je víc, můj milý zlatý německý.
2: Bitte, ein Gottwald ist 5 Mark.
3: Žádnej 5, ale...
0: A kolik? Kolik je podle Škopkový marka, jo? Kolik korun je jedna marka? Prostě je to jednoduchý. Žádnej fimf, ale... A to už je na vás. 777-937-777.
2: 25 Gottwald, das macht 125 Mark. 125 Mark.
3: Cože? 125? Tak to je víc, můj milý zlatý německý.
2: Bitte... Ein Gottwald ist 5 Mark.
3: Žádnej 5, ale...
0: A to už je na vás.

0: Miley Cyrus a End of the World. No a my máme před sebou třeba Linkin Park anebo Xyndla X, ale taky ještě jednu nedořešenou záležitost. A to je náš City Quiz. Přátelé, moc díky. Je teda vidět, že dneska buď máte hodně času, takže se mnou můžete hrát City Quiz, anebo prostě to bylo tak jednoduchý, že teda píšete neuvěřitelně a všichni jste to věděli, jo? Nikdo se nezmýlil, byli jste jako skvělí, byli jste výborní, takže ještě jednou velké poděkování. Samozřejmě vyhrát může jenom jeden. Já nejdřív pustím tu ukázku.
1: 25 Gottwald, das macht 125 Mark, 125 Mark.
2: Cože? 125? Tak to je víc, můj milý zlatý německý.
1: Bitte, ein Gottwald ist 5 Mark.
2: Žádnej 5. Ale...
0: Ale, a teď jste to měli doplnit, jo? Jaký je ten směnný kurz podle Škopkový? Na telefonu je Honza. Honzo, dobré dopoledne.
3: Ahoj.
0: Tak, Honzo, jaká byla správná a nezničitelná odpověď?
3: Ale 8.
0: A teď si to pojďme ověřit.
2: Žádnej 5. Ale 8, 8, a to já moc dobře vím, od růžiny z prasečáku, protože byli minulý týden v Rakousku a dávali jim za to 8, 8.
0: Jasná věc, 8, 8, to znamená, Honzo, mám pro vás dobrou zprávu, dárková taška s poukázkami a dárky od Globusu a nebo obchodního řetězce a obchodního centra Europark v hodnotě 1000 korun. Je tam další dárky a překvapení najdete v té tašce. Honzikovi, jste někde zadejchaný v práci?
3: No, tak v zaměstnání si to jsem, ale v pohodě, díky.
0: Jo, to je dobře. Co plánujete na víkend?
3: No, já myslím, že tak nějak lehce vypnout.
0: To je dobře. Máte to dneska do kolika, prosím vás, jako?
3: Tak nějak třetí, půl čtvrtá.
0: To je ideální, prosím vás, už se to blíží, jo? Takže náročný týden za sebou, víkend před vámi, držím vám palce. Mimochodem, kdy jste naposledy viděl Slunce, seno, erotika? Myslím, že to byl ten třetí díl tohle.
3: No, to byl třetí díl určitě, protože vlastně už oni jeli do zahraničí v tom posledním díle a myslím, že tohle patří jako české klasice, takže tohle to kdykoliv to jde, tak rád se podívám.
0: Vždycky to známe. 8, 8. Tak jo, tak díky moc, Honzo, mějte se krásně a zase se někdy uslyšíme, jo?
3: Díky, ahoj.
0: Ahoj. No a další příležitost samozřejmě příštím týdnu, ovšem už to nebude do obchodního centra Europark ve Štěrbolech. Připomínám, že zítra od 11 hodin tam můžete zajít na velký rodinný den a bude to stát 100% za to. Lezecká stěna, skákací hrad, kolo štěstí a tak dál a tak dál. Prostě easy shopping jako vždycky v Europarku.
4: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

Je to takový ten vztah Čechů a Slováků, hezky popsaný v jedné téměř 3minutové písničce. Xindl X, Mirka Miškechová u nás na Hit Radio City. No a dneska večer. Malá pozvánka na to, co se bude dít u nás na Hit Radio po 18. hodině. Protože opět máme pro vás výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let. Zkrátka naše oblíbené Hit Radio Classic, kdy vám naservírujeme opravdu klasické hity, na které jste možná zapomněli, ale stále je milujete. Let the music play. Tohle, když se řekne, tenhle název té písně, jasně, v hudebním průběhu,

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Taylor Swift a 10:45. No dobrá zpráva, pokud jste se náhodou včera nedívali na Eurovizi, mám pro vás dobré zprávy, protože včera bylo semifinále, to druhé semifinále. No a dobrou zprávu přinesl Dan Žižka. Musím teda říct, že mě padla brada, jo. Daniel Žižka se včera večer probojoval s písní Crossroads až do sobotního finále a já věřím, že ten 70. ročník Eurovize bude pro nás úspěšný. V rakouské metropoli přesvědčil hlasující eurovizní fanoušky i zástupce národních porot. No a teď už vlastně jenom zbývá, aby jsme zítra Danielovi drželi palce. My vás ovšem samozřejmě budeme informovat tady u nás na Hit Radio a stojí to za to. Ta píseň je fakt skvělá a já věřím, že zítra minimálně vyrovná ten skvělej a fenomenální semifinálový výkon a že to bude třeba ještě lepší.

0: Takhle hraje Praha i dneska v pátek a bude hrát i po 11. Stále dobré dopoledne, Simple Plan jsou připraveni, taky Nico Santosa nebo Rudimental. Uslyšíte všechno už za chvíli, teď se zeptáme Dominika, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolonu máme hlášenou na Pražském okruhu ve směru od D1 za sjezdem do ulice k Barandovu. V opačném směru se zdržíte od úrovně D5. Silnější provoz čekejte taky ve Kbelské ulici na úrovni Hloubětína směrem do Průmyslové. A pár minut navíc stále naberete v Legerově ulici, ve Vilznově před Václavským náměstím a taky Věčné. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné dopoledne. Příští týden se uskuteční festival Open House Praha. Od pondělí nabídne debaty, přednášky, výstavy a speciální prohlídky. Akce vyvrcholí o víkendu 23. a 24. května otevřením více než stovky běžně nepřístupných budov a prostorů po celé metropoli. Více najdete na webu openhousepraha.cz. Pražané jsou spokojeni s kvalitou MHD, naopak pouze desetina hodnotí pozitivně situaci na silnicích. Vyplývá to z průzkumu agentury STEMMARK. Velká většina lidí podle průzkumu používá k dopravě ve všední dny především MHD. Situaci na silnicích by lidé řešili hlavně posilováním infrastruktury. Staré pneumatiky mohou lidé v Česku odevzdávat zdarma, přesto jich část končí v přírodě nebo u silnic. Města i silničáři pak za úklid černých skládek platí miliony. Podle ministerstva životního prostředí se ale situace v posledních letech zlepšuje. Více dodává jeho mluvčí Veronika Krejčí.
4: Například v roce 2023 bylo zpětně odebráno přes 86 tisíc tun pneumatik z celkového množství 96 274 tun, což představuje 4,8% úroveň zpětného odběru.
3: Zpětný odběr pneumatik se tak u nás průměrně pohybuje nad 80%. Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly. Oznámeno bylo 65 úmrtí a skoro 250 případů s podezřením na nákazu. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí svolalo koordinační schůzku zaměřenou na přijetí opatření pro boj proti šíření nemoci. I nadále bude obloha nad Prahou zamračená, odpoledne a večer se mají tvořit přehánky a výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Tak jo, přátelé, takže dneska nejenom, že máme pátek, hurá, hurá, pomalu, ale jistě poslední třetina dnešního dopoledne po 11. hodině, ale hlavně dneska večer, 20 hodin, 15 minut, hokej, jo, těšíme se na to zase po roce, kluci, uvidíme, nejsme úplně v roli favoritů, pojďme si to přiznat, nicméně dneska budeme hrát s Dánskem, já jsem se díval na instagramový účet Hit Radio City, vřele doporučuju, jak vypadá jako naprosto ideální příprava na zápas s Dánskem, jo, to jsme vám dali na náš Instagram. Rozhodně se tam podívejte. Dominik si myslí, jak to dneska dopadne. Co? Jseš hokejový expert?
6: Tak já samozřejmě fandím našim.
5: Dobrý, tak to, takže, to je první.
6: Tak, takže prostě vyhrajou.
5: Je to jedno jak, prostě vyhrajou.
6: Je to jedno jak, no jasně. Mně to je jedno.
5: Dobře, takže...
6: Čím říkáš, větší rozdíl, tím lepší samozřejmě, no.
5: Asi, ano, čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme. Tak uvidíme, no. Já teda doufám, že vyhrajem, jo. Na tomu věřím. Tak dneska večer rozhodně fandíme. No a dáme si Rudimental, Simple Plan, Nico Santos. Za pár minut vám ještě prozradím, s kým vlastně budeme hrát, jo. A jaký je ten

s dobrou muzikou utíká ten pátek zase o něco lépe. Přejeme dobré dopoledne, Hit Radio City s vámi, no a dneska 15. květen, zásadní den pro všechny fotbalové, hokejové fanoušky, no samozřejmě, dneska totiž zastíná další mistrovství světa. Možná si říkáte, hele, Dánsko na rozehřátí slušný soupeř. No pozor, pozor. Já nevím, jestli si na to vzpomínáte, ale Dánsko loni senzačně vyřadilo Kanadu a poprvé v historii postoupilo do semifinále šampionátu, jo. Takže si nemyslím, že to bude úplně jednoduchý soupeř. Národní tým trenéra Rulíka tak čeká poměrně ostrý start celého turnaje, nicméně mistrovství světa ve Švýcarsku. Jasná věc, nějaké ambice asi máme, nějaké vědomí asi máme, asi budeme fandit, asi budeme držet palce, jo, to je zásadní. Takže dneska 2020, celé to odstartujeme, no a aby toho nebylo málo, aby ten rozjezd nebyl zas až tak úplně pozvolný, tak přátelé, hrajeme hned zítra potom taky. Opět čas 20 hodin 20 minut, tentokrát budeme hrát se Slovinskem. Velký soupeř na nás čeká v pondělí, a to opět čas 20:20, budeme hrát se Švédskem, pak Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada. To jsou vlastně všechno zápasy v té základní skupině, pak se teda uvidí na závěr zápas s Kanadou, na to se asi velmi těším. No a samozřejmě ještě to federální derby Slovensko-Česko, na to si dejte určitě upozornění, to se bude hrát v sobotu 23. v 16 hodin a 20 minut. Všechny zápasy, které v základní skupině hrajeme, tak hrajeme buď večer, těsně před 8:30, a nebo okolo 16:30 odpoledne, jo? Takže žádné dopolední zápasy zatím v plánu nejsou, alespoň podle harmonogramu mistrovství světa. Tak dneska večer, přátelé, držte palce, ať to dobře odstartujeme, a věřím, že ty kluci budou bojovat, jo? Nebudu říkat, že chci zlato, i když bych se ho určitě přál, ale důležitý je, aby to zvládli bojovně. Sam Felt a Jonas Blue, to je další skvělá pecka, ale další skvělá hitovka, kterou pro vás máme, a za chvíli taky depešáci.

Tohle jsou Depešáci, Enjoy the Silence. Když se ještě vrátíme do včerejšího dne, tak 14. května roku 2001, to znamená čtvrtstoletí zpátky, tak Depešáci tehdy vydali album Exciter, které vlastně dodnes asi rozděluje i ty nejvěrnější fanoušky a minimálně všechny kritiky. Protože to byla vlastně dost odlišná nahrávka, která znamenala pro kapelu tehdy vstup do nového tisíciletí. Ale jako přežili to, zvládli to úplně dokonale, Depešáci jsou tady s námi a to si představte, že už je to taky jedna z těch velkých hudebních trvalek. Stále mají narvané koncerty a ty Depešáci jsou prostě jako všude po celém světě. No, za pár minut vám dáme samozřejmě další velké hity, třeba Lost Frequencies. Single Crazy, anebo taky Hunter X. A to už za chvíli.

Tohle jsou Lost Frequencies, nebo tohle je Lost Frequencies. Crazy a Hit Radio City. Já jsem sliboval, že za dnešní dopoledne ještě probereme pár tipů, kam můžete vyrazit s nadcházejícím víkendem. No jasně. Kdo umí poznat třeba autobus přesně podle zvuku dveří, jo? To znamená, že se v tom jako hodně orientuje. Tak ten by neměl chybět zítra 16. na Letenské pláni. Přátelé, bude tam tradiční autobusový den pražské

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: právě teď u nás na Hit Radio City. No blíží se 12. přátelé.
1: A my vystoupáme výš nad střechy paneláků.
0: A uslyšíte samozřejmě srdcovky, které pro vás máme vždycky každý všední den v pravé poledne. Zazpomínáte společně na písně, které jste možná zapomněli, ale vždycky, když se rozezní ty první tóny, tak si říkáte, jo, to bylo tenkrát. No a dneska bude hrát Tomáš Klus, má to jako jasný důvod, jo. Tomášovi je dneska 40. Takže jeho vesmíru a možná i další, jestli si vzpomenete na nějakou svoji oblíbenou, kterou od Tomáše Kluse máte, tak možná vám Jirka zahraje. Od nás z Hit Radia samozřejmě velká gratulace a všechno nejlepší Tomášovi ke 40. No a ode mě vlastně úplně všechno, jo? Jsme před víkendem, přátelé. Kuba Urban se pomalu, ale jistě loučí. Užijte si to sobotu a neděli, ať už bude jakkoliv. Zásadní je, že se tady sejdeme. Sejdeme zase v pondělí a to přesně v 9 hodin. Jo? Tak se mějte krásně a po víkendu zdar!

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržení jste nahlásili na pražském okruhu od exitu 15 ve směru od D1 a taky v opačném směru před Ořechem a silnější provoz čekejte i ve Vilznově ulici směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Policie v podvečer ve Středočeském kraji zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Na síti X zároveň uvedla, že se kriminalistům podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě předtím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl lebku v úterý večer z baziliky v Jablonem v Podještědí. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající maminka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO, kterou dneska schválila sněmovna. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. A teď ještě něco z našeho regionu. Na Pražském hradě začala rekonstrukce Královského letohrádku. Stavbaři obnoví fasádu, sloupové arkády i historický interiér. Oprava potrvá necelé 2 roky. V posledních letech sloužila renesanční památka v Královské zahradě k pořádání komorních výstav. Ty se tam vrátí i po jejím znovu otevření.
2: Hokejový servis Hitrádia.
3: Už dneska ve Švýcarsku začne hokejový světový šampionát. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, duel začne ve 20:20. Ve stejnou chvíli se utkají také hokejisté Spojených států a Švýcarska. Už od 16:20 se budou hrát zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: V Praze bude i nadále zataženo až oblačno, mají se tvořit přehánky, výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Nejvyšší teploty od 14 do 16 stupňů.

Nádherné páteční poledne vám přeju. 12 hodin posloucháte Hit Radio a to znamená, že opět začínají srdcovky. 5 legendárních hitů po sobě a jeden navíc na vaše přání. Chodíte rádi do divadla? Ano? Tak super, já vás dnes vezmu na muzikál. První srdcovka je od divadelního, muzikálového i televizního herce Mario Heda. Frajera, kterýho si do role v Jesus Christ Superstar vybral sám Andrew Lloyd Webber, což je hudební skladatel, který má za sebou i takové veledílo, jako například Phantom Opery. Tahle píseň je z muzikálu Chess a Mary Head tady rapuje takovýho Američana. Píseň budete určitě znát. Tohle jsou zlatý osmdesátky. Jedna noc v Bangkoku. Co všechno se může stát? Srdcovka právě teď.

0: One Night in Bangkok na Hit Radio ve 12.07.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 je za námi. Slyšeli jsme jednu noc v Bangkoku. Byli jste tam někdy? Pokud ano, tak já věřím, že máte divoký zážitky, že taky víte, že ping-pong show nemá nic společného se stolním tenisem a že se to občas ani nedá jako vyprávět, jo. Já jsem v Bangkoku dokonce jel i tím nočním spícím vlakem. Si představte, prostě jako kovový palandy, které jsou ve vagonu, je tam taková zelená plachta, která slouží jako takový závěs, tou si zakryjete tady ten postel, jednorázový povlečení, museli jsme být připoutaný vlastně u té postele, což taky bylo zajímavý. No a celou noc tam a zpátky, tak chodili neustále jenom policajti, kteří to kontrolovali. Takže zážitek opravdu nad zážitky, tady ten noční vlak, tak až budete mít čas, doporučuji, vygooglujte si to, to jak to tam doopravdy vypadá. Zajímavý. No a tak si říkám, jaké zážitky máte vy z dovolený? Kdy jste byli třeba v 90. nebo v 80. nebo začátkem milénia? Kde jste byli? Mohlo to být třeba ještě s rodičema? Co jste zažili velmi bizarního nebo neotřelýho? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme hity z té doby. Vlastně teď tady mám hit z doby, když jste jeli do Španělska autobusem, těch 24 hodin, nebo do Itálie, tak jste vlastně tenkrát ještě v klidu mohli spát v uličce, že jo? Což je dneska to už je na vězení, kdy pro toho řidiče. Spát v uličce, to byl neuvěřitelný mazec. Na co si vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď srdcovka číslo 2.

0: and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hopper with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
3: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Třetí srdcovka na Hitrádiu, Tomáš Klus Vesmíru.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hitrádio a Tomáš Klus je dnešní oslavenec rovných 40 let. Já jsem s ním mluvil na plzeňském Majálesu a teda přišlo mi, že se na ten životní zlom moc netěšil, ale jsme to vypadalo. I tak si ale k narozeninám nadělil fantastický dárek, a to dobrou zprávu od lékařů. Někdy v tom životě opravdu víc není, jo? Než když se dozvíte, že jste vlastně jako v pořádku. V jeho případě je to to, že hematom na hlasivkách není nic vážného. Jasně, koncerty teda teď jako musel zrušit, to je pravda, ale ta úleva, že je to opravdu jenom hematom, tak to věřím, že to když se dozvěděl, tak ten kámen ze srdce, co mu spadl, tak ten udělal malé zemětřesení. Takže k tomuhle mu vlastně gratulujeme a za celé Hitrádio, za celý náš tým, tak mu přejeme minimálně dalších 40, aby nás také bavil i nadále dalšími skvělými hity. Od Tomáše Kluse jdeme do 90. let. Mám tady připravenou píseň z poslední desky Nirvány. Heart-shaped box. To myslím, že takhle na páteční dopoledne je skvělý nápad.

0: Malý výlet do Švédska, Ace of Base a jejich hit z 95. Lucky Love.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou pátou srdcovku pro dnešní den, 12.23. Před námi srdcovka s číslem 6 a ta je na vaše přání. Tak na 777-937-777 mi dejte vědět, co byste dneska chtěli zahrát. Já tady mám ještě pár zpráv na téma cestování v 90. A vy říkou, ulička v autobuse na spaní byla nejlepší. Pamatuju si, jak vždycky ti dospěláci nade mnou, a mě bylo tak 11 let, byli naštvaní, že jsem se krásně vyspala. Nevím, jestli bych už teda teďka dala 26 hodin v autobuse. Hezký den, Jana. My jsme roky jezdili s našima na Vranov starou škodovkou bez pásu, celou cestu nám hrála kazeta Těžký pokondr, brácha stál mezi sedačkama a zpíval. 60-kilometrová cesta nám trvala asi 2 hodiny, k vodě jsme to měli strašně daleko, nikdy se tam nedalo ani koupat, společný jeden záchod a koupelna pro celou chatu a přesto to byly nejlepší dovolené, co si pamatuju. Zdravím všechny, přeji krásný víkend, Juli. Tak dámy, děkuju za tyhle zprávy. Moc hezký. Ty uličky v autobuse, to si pamatujeme všichni, to bylo strašný. Já dokonce jeden čas, tak si pamatuju, že jsme nespali jenom v uličce, která byla plná, ale i pod těma samotnýma sedačkama. Že jako děti jsme se tam prostě jako vešli pod ně. To je strašný úlet. To když si člověk uvědomí, co všechno se mohlo stát, tak normálně s toho mám teď úplně jako husí kůži. No a co se týká tady toho Těžkého pokondra, tak to mě taky pobavilo, tady ty cesty na rodinný dovolený autama. Tak srdcovka na přání, co kdybychom si dali dneska něco českýho? Co? Co vy na to? Co máte rádi z českých kapel? Ať už nových, nebo starých, něco vybereme, něco dáme. Dejte vědět, co českýho byste dneska chtěli slyšet. Uděláme takhle takovou páteční českou diskotéku. Už za chvíli na vaše přání.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: friend out.
1: Největší hity, největší srdcovky.
2: Posloucháte Hit Radio, bude 3:15. Já se přiznám, já jsem si v průběhu toho, co hrály tři sestry dá, tak jsem si vypnul mobilní telefon a říkal jsem si, že asi mi přijde možná nějaká zpráva od našeho programového ředitele. Ale nevím, mám vyplej telefon, takže já jsem zatím v pohodě. Ale děkuju za zprávy, co chodí od vás. Zdravím do rádia, no tak to je síla. Píseň nás opravdu pobavila, tímto za kancelář děkujeme za zpestření směny. Zdraví Lucka. Jirko, ty jsi ďábel. Krásný víkend, Luce dá, jedině růža. No krásný, děkuju, jsem strašně rád, že vás to pobavilo. Od toho ty srdcovky tady jsou a já kromě toho, že jsem si teda vypnul telefon, tak ještě možná půjdu zavřít a zamknout dveře sem ke mně do studia. To tady do tří přežiju a pak kdo ví, jestli se v pondělí uslyšíme Děj se vůle Boží, aneboli Děj se vůle Míši, našeho programového ředitele. Uvidíme, ale mě to za to stálo. Tak jestli někdy skončit, tak dneska, protože alespoň bych se rozloučil stylově touto písní. Dá. Nádhera.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: hity. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dance, tedy tanec mrtvých, takhle krátce před 13. hodinou. No tak když jsme u toho, tak policie už má lepku svaté Zdislavy. Máme pro vás podrobnosti, Dominik řekne víc informací ve zprávách ve 13 hodin. A ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolony hlásíte na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech, taky v Radlické ulici od metra Radlická do centra, v Legerově ulici, ve Vilznově směrem na D1 a Věčné. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž, který relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty odcizil, ji zalil do betonu. Teď se lebku snaží vyjmout specialisté. Zadržený vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes Cermat předává školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Studenti registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky. Zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Finále je na programu zítra od 9 večer. Eurovize se letos koná ve Vídni, loni ji totiž vyhrál rakouský zpěvák JJ. A teď už míříme k nám do regionu. Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA a jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Obloha zůstane zamračená, odpoledne i večer se mají tvořit přehánky, výjimečně se může objevit taky bouřka. Teploty do 16 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: Je pátek, 1 hodina odpoledne a to znamená jedno jediné, že posloucháte správné rádio, správné Hit Rádio, protože už za chviličku můžete vyhrát 10 000 na nákup a k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Pokud jste se tedy přihlásili do hry na webu hitradio.cz, jestli ne, tak máte kolik cca? 5-6 minutek ještě na to, abyste to stihli. Pokud ano, tak si držte palce a buďte na telefonu, za chviličku volám.
1: Hit Radio City.

Posloucháte Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut. Ještě chviličku vám dám času na to, aby se mohli na poslední chvíli zaregistrovat do hry na webu hitradio.cz a mít tak šance vyhrát poukaz v hodnotě 10 000 na nákup teď momentálně před víkendem a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony. Využiju alespoň čas, můžeme si připomenout aktuální výsledky Eurovize, protože zatím jako nejlepší úspěch na Eurovizi tak měl v roce 2018 Mikolas Josef, který na konci skončil na 6. místě. Vesna se dostala také do velkého finále na 10. místě rok 2023. Lake Malawi 11. místo. A pak už to bylo jenom horší a horší. Mikolas Josef tedy aktuálně jakože vlastně jako strop pro Česko. No a teď tam máme na Eurovizi frajera, který uchvátil celou porotu a uchvátil samozřejmě i celý hudební svět a to ne nějakou bizarní show, kostýmama, ale čistě pouze a jenom svým hlasem a svým uměním. Pojďme si ho poslechnout. Takhle to vypadalo v druhém semifinále, kdy nakonec tedy postoupil do finále. Takhle zní Daniel. Tak poslouchejte pozorně, jo?

To je tak boží hlas. To je tak boží hlas. Jestli někdy tahle soutěž byla o pěveckém, skutečném pěveckém talentu, no tak ty kokos, kdo jiný prostě, kdo jiný, co jinýho by se tam mělo hodnotit. Tohle je nádherný hlas, vůbec nechápu, jak to tam dává, s jakou lehkostí a ladností. Doporučuju, pokud jste neviděli jeho vystoupení, tak koukněte se, je to všude na všech sociálních sítích. Píseň Crossroads je fantastický počin hudební, ale ten hlas, ten je prostě úplně odinout. No tak budeme mu držet palce, v sobotu tedy velký finále a velké po dlouhých letech české želízko v ohni, kdy opravdu máme šanci na nějaký krásný úspěch. Každopádně v jednom z rozhovorů tak Dan říkal, že vlastně mu vůbec nejde o umístění, ale že mu jde o to, aby se ta message, která se skrývá v té písni, dostala do celého světa. A to si myslím, že už teď se mu podařilo. Budeme mu držet palce, no a když už jsme u té Eurovize, tak pojďme si dát tedy teď na Hit Rádiu doposavat nejúspěšnějšího Čecha, a to Mikolase. Šesté místo, tohle je nejnovější hit od Mikolase, jmenuje se Ferrari. Tak tady je na Hit Rádiu. 1, 2, 3, 4.

na Hit Rádiu ve 13:24. Jak už jste slyšeli u nás ve zprávách, tak Lebka z Dislavy už se našla. Ten frajer, co ji ukrad, tak si ji prostě přines domů a jak jsme tady pár dní zpátky řešili, co s ní asi jako bude dělat, tak on ji prostě zalil do betonu. Jo, slyšíte správně, prostě ji vzal a zalil do betonu. Proč? Tak to netuším. Podle teda posledních zpráv, tak říkal, že ji prej chtěl jako pohřbít. Já nevím, tak tohle se dělalo v 90. ne? Spíš, nebo nevím. Já jsem to chtěl původně jako zadat do Google, zalévání lidí do betonu, ale bál jsem se. V dnešní době, jako všichni ví všechno, co googlujeme, co hledáme, tak jsem se bál, že bych už jako nedošel asi domů. Takže zalévání lidí do betonu negoogluju, každopádně tohle teda... Asi jsme si každý možná mysleli, že by to chtěl prodat třeba na nějakém černém trhu, ale tohle si myslím, že je věc, která nás absolutně nenapadla. Každopádně, jestli napadla jeho, tak si myslím, že policajti by se měli podívat asi i u něj na dvorku, teda. Tam asi někde se schovává. No, nevím, sám jsem zvědavý, komu tohle ještě dospěje. Posloucháte Hit Radio, za chvíli Pink, taky Nickelback a finále naší velké hry o mobilní telefony a 10 000 na nákup.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pink, Runaway na Hit Rádiu ve 13 hodin 35 minut. 3 týdny v kuse hrajeme tady na Hit Rádiu společně s Tesco Mobile o nádhernou cenu, kdy na konci každého týdne tak vám dáváme 10 000 na nákup. A tento třetí finálový týden je výjimečný v tom, že k těm 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile přihazujeme ještě 4 mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. Vaším úkolem každý týden bylo poslat SMSku, která každý týden byla na jiné téma. Tento týden máme SMSky od vašich dětí, jo? A nebo prostě od dětí, který máte v rodině. Protože to jsou občas SMSky, kdy nám teda jako zůstává rozum stát a zároveň, kdy se nám taky vaří krev v těle, no a nebo přicházíme o tep. A já tady mám výherní SMSku, která zaprvé získává denní výhru Surikarty, což je karetní hra, která je vytvořená od psychologa a je přímo pro rodiny, to jako doporučuju, to si zažijte, sobě se dozvíte takové věci, které jste vůbec netušili. No a hlavně, těch 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony. A ta SMSka zní: nechceš se po cestě venku zastavit v Alzaboxu? Nelekni se, v tom Alzaboxu bude těhotenský test, je to jenom pro jistotu. A to je SMSka, kterou dostala Petra, kterou mám právě teď na telefonu. Halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Dobrý den, tak Peti, já gratuluju, protože je tady hlavní výhra. 10 000 na nákup mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony.
1: No tak to je super, to je bezvadný. Děkuju moc.
0: A zeptám se, mám gratulovat dvakrát nebo stačí jednou? Bylo to opravdu jenom pro jistotu?
1: Jo, bylo to pro jistotu. Bylo to pro jistotu, mě teda zarazilo to řešení, protože já bych to na jejím místě vyřešila jinak. Já bych si došla do lékárny nebo do drogerie, ten test bych si koupila.
0: Jasně.
1: A nikomu bych to neřekla.
0: Ale tak no. Tohle je krásný, tak evidentně tak prostě má ve vás obrovskou důvěru.
1: Určitě, určitě.
0: No a co jste si jako říkala, když jste tuhle zprávu poprvé viděla?
1: No tak samozřejmě, za prvý, už

things that I've got. Benson Boone na Hit Radio na páteční odpoledne. Bylo tři čtvrtě, už bylo tři čtvrtě na dvě. Toto letí, to je krásný. Před chviličkou tak jsem taky rozdal hlavní cenu 10 000 na nákup a zároveň k tomu také 4 mobilní telefony. A musím teda říct, že ta SMSka, jo, která, teď si představte, že jste rodiče a že vám přijde od vaší dcery zpráva, že máte někde vyzvednout její těhotenský test a že se nemáte bát, že to má jenom pro jistotu. Tak to je zpráva, která mě vlastně jako strašně jako zarazila na jednu stranu, a to v dobrý. Že když si představíte, že tohle vám napíše vaše dítě, no tak vy jste vyhráli životní jackpot, protože na rovinu. Řekli vy jste vašim rodičům, kdy a kde to bylo jako poprvé? A nebo mluvili jste vůbec někdy s vašima rodičema o vašem jako sexuálním životě, třeba v pubertě, na střední škole, na vejšce? Předpokládám, že asi ne. Pokud ano, tak to vám jako gratuluju, protože není to v životě tak častý. A když jste rodič a vaše dítě vám pošle takovouhle zprávu, tak jste prostě vyhráli opravdu životní jackpot a to je důvěra vašich dětí, že se vám můžou svěřit i s takovouhle věcí. Takže jako Pěti, tedy ještě jednou gratuluju na dálku a nejenom k té víře, ale vlastně i k té životní víře. Gratulace dvakrát. A my si dáme, co si dáme do 14. hodiny? Dáme si třeba Topic, dáme si Avril Lavigne, jasně, tady vyberu od Avril Lavigne tematicky, co bychom si mohli dát. Co bychom si mohli dát? Avril Lavigne, podle mě, tady bude mít třeba, jo, máme, hele. To je písek, která se jmenuje My Happy Ending, tak... si myslím, že to se nám docela k tomu hodí. Tak už za chvíli. Tady u nás na Hit Rádiu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolonu hlásíte na Pražském okruhu od D5 směrem na D1, dále na Nuselském mostě do centra a pak v Legerově ulici, ve Vilznově směrem na D1 a taky před zastávkou Bílá hora v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na ústavní soud. Pochod Praha-Prčice je opět tady. Pochodníci se na cestu vydají už zítra. Na akci reagují i České dráhy, posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu. Pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
8: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách.
1: Účastníci pochodu také mohou využít speciální celodenní jízdenku Region Středočeský Prčice. Varšavská radnice včera oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Učinila tak v souladu s verdikty Soudního dvora Evropské unie a Polského nejvyššího správního soudu. Spolky na obranu práv komunity LGBT+ tento počin označili za klíčový historický okamžik v zemi, ve které se většina obyvatel hlásí ke katolické víře. A teď ještě něco z našeho regionu. V Holešovicích zítra proběhne protipovodňové cvičení, a to mezi Hlávkovým a Libeňským mostem. Akce si vyžádá úplnou uzavírku Bubenského nábřeží a další omezení v okolí. Tramvaje nepojedou v úseku nádraží Holešovice Dělnická Vltavská a při cvičení se také zkušebně zvedne Štvanická lávka.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Zítra bude v Praze podobně jako dneska, čekáme převážně zataženo až oblačno s přeháňkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty do 16 stupňů.
10: Jirka Pelnář, Hitradio.
11: Krásný páteční odpoledne, přeju 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi další hodina skvělá hitů. Máme připravený například Aerosmith, bude taky Jay-Z i Alicia Keys. No a to nejzásadnější v této hodině, tak bude samozřejmě hokej, protože dneska to začíná. Hokejový šílenství v Česku. Dneska hrajeme proti Dánsku a vypadá to, že Dánsko přišlo o svoji golmanskou jedničku. Podrobnosti řeknu za chvilku.
10: Hit Radio City.

Jay-Z a Alicia Keys na Hit Rádiu ve čtvrt na tři v pátek odpoledne. Dneska nám začíná mistrovství světa v hokeji. Už jste viděli auta s českýma vlaječkama na zrcátkách? No jasně, naše národní šílenství začíná. Dámy, omlouvám se, teď pár dní, týdnu, asi v práci od svých kolegů neuslyšíte nic jiného. Na druhou stranu, pokud fandíte hokej, tak to bude jako skvělý v té práci, jak se propojíte. Bude to super. My se tady na to na Hit Rádiu těšíme. Máme pro vás spoustu speciálek, které uslyšíte několikrát denně. Samozřejmě i my žijeme hokejem. No a zatímco my se teda všichni těšíme, tak Dánsko, náš dnešní soupeř, tak to se zahalilo do černé. Jo, tam je teďko ticho jako v kostele. Jejich golmanská jednička, takže že zřejmě nenastoupí k večernímu zápasu. A dost možná úplně opustí světový šampionát. Kvůli zranění. Jestli se to opravdu stane, tak pro Dánsko to znamená to, že Dánsku zůstanou pouze dva brankáři, kteří s mezinárodním turnajem nemají vůbec žádné zkušenosti. No, co se dá dělat, no, ale je to soupeř, tak... Tak nebudu lhát, no. To nám asi jako dělá trošku radost. No, tak jejich hlavní golman, golmanská jednička, kterou nedávno napsali na soupisku, zmešká turnaj. No tak mu pošlem nějakou písničku, ne? Když jsme tady v rádiu, navíc jsme Češi, máme specifický humor, tak trošku škodolibě tedy posílám do Dánska jejich golmanovi, který přijde o mistrovství světa. Píseň od Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Nechci zmeškat jedinou věc. I could stay awake just to hear.

tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes.

0: Energy na Hit Radio, Little Party Never Killed Nobody, ideální páteční hit. Malá party ještě nikoho nikdy nezabila, jo? Dobře, ok, o tom se tady zpívá. Jestli máte v telefonu pozvánku na dnešek na nějakou večerní party a moc se vám jako nechce, že byste radši byli na gauči v dece s bramburkama a Netflixem, tak asi radši běžte na tu party, jo? V pondělí kolem naší země prolítne asteroid, velký jako autobus. Bude teda asi 90 000 km od nás, ale pořád je to asi třikrát blíž než je měsíc. Takže jako kdo ví, jestli to nebude poslední páteční party, poslední víkend. Takhle, díval jsem se, co NASA. A NASA tvrdí, že nám nic nehrozí. Na druhou stranu všichni máme televizi, všichni jsme viděli všechny ty filmy, nechci teď teda dělat nějakou paniku, jo, ale mám pocit, že i kdyby nám něco rozilo, tak nám to stejně neřeknou, aby tady na té zemi během tohoto víkendu nenastala apokalypsa. Takže ano, uvidíme prostě, jak to nakonec dopadne, každopádně, kdyby náhodou nás to jako trefilo a tady ta země by zmáčkla pomyslnou klávesnici delete, tak docela jako oceňuju smysl pro humor matky přírody, že by se to stalo jako zrovna v pondělí. To je dokonalý, to by byl jako dokonalý příběh, tak uvidíme. Za chvíli, Damiano David, no a když teď sebe tak jako poslouchám, chce to trošku optimismu, tak si dáme Olgu Lounovou s hitem Jsem optimista. Tady na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David na Hit Rádiu ve 14 hodin 37 minut. Tohle je zpěvák, který se svojí kapelou Maneskin před lety vyhrál Eurovizi. Finále Eurovize bude zítra v 9 hodin večer a my můžeme konečně zase fandit českýmu reprezentantovi v samotném finále. Daniel Žižka to dokázal, dostal se do finále. Včera se to dozvěděl vlastně večer, byl poslední nominovaný. Normálně ho nechali vycukat, je to 10. postupující a je teda jako fantastický. Sleduju všechny sociální sítě, podívejte se na to taky, jak pomalu, ale jistě se do něj zamilovává celý svět. Tak snad mu celý svět zítra v 9 večer ve finále pošle hlasy, protože my jako Češi pro něj samozřejmě hlasovat nemůžeme. Necháme to tedy na ostatních, necháme to osudu, budeme mu zítra držet palce a v pondělí to potom probereme. 14 hodin 38 minut je aktuální čas, to znamená, že za 22 minut budou zprávy a hned po nich páteční odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Já jsem třeba měl asi metr a půl k dřezu, abych se napil, ale vedle mě asi půl metru byla čerstvá voda na kytky.
3: Ne, ne.
2: Můžete si povědět, co vyhrálo? Kážu, přiznej se!
3: Jsem se z lenosti naučila sundávat si ponožky, no, jako prstama u nohou.
2: Přátelé, k tomu směřovala celá evoluce, to ani Darwin nečekal, co mi dokážem.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, a to říkám i já. Goodbye, od 15 je tady s vámi odpolední show. To znamená, že já opouštím studio Hitrádia, budu se na vás těšit zase v pondělí ve 12 hodin, kdy nám v pondělí ve 12 začnou srdcovky. Jestli máte nápad do srdcovek, jo? Co třeba ještě nezaznělo? Co byste chtěli, aby tam zaznělo? Tak klidně mi můžete psát i soukromně na Instagram. Jsem tam jako Jirka Pelnář a já přes víkend budu dávat dohromady srdcovky na pondělí, tak možná, že tam i ten váš nápad, tu vaši inspiraci rovnou zakomponuju. Bude to hezký. V pondělí se máte na co těšit, bude začínat nový pracovní týden a my ho opět se srdcovkama odstartujeme velmi stylově. Užijte si víkend, užijte si odpolední show v pondělí. Pa, pa.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržení zůstává na pražském okruhu od D5 ve směru na D1. Ve Strakonické ulici počítejte se silným provozem u pražského okruhu ve směru z Prahy. Kolonu máme hlášenou taky na jižní spojce před Barandovským mostem od Krče. Při cestě na Černák se na jižní spojce zdržíte od Spořilova. Ve Kbelské ulici čekejte silný provoz směrem k Cínovecké. Zdržíte se i na Nuselském mostě do centra a následně v Legerově ulici ve Vilznově směrem na D1. Silný provoz hlásí i Ječná a Rašínovo nábřeží směrem k Tančícímu domu, dále Vrchlického a Duškova ulice. V Radlické je kolona od metra Radlická směrem k Vltavě. V Bělohorské se zdržíte před odbočkou do Kukulovy ulice směrem z centra a silný provoz je taky v oblasti Kulaťáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Po víkendu začnou v Praze 8 práce na poslední části rekonstrukce Ďáblické ulice. Navážou na předchozí úsek zahájený v polovině března. Úpravy se budou týkat křižovatky s Žernoseckou ulicí, přes kterou bude omezen průjezd. Práce potrvají 10 dnů, tedy do 27. května. Ovlivní i MHD. Dostupné bydlení v hlavním městě představuje dlouhodobě zásadní problém. Ukazují to aktuální data analýzy kvalita života očima Pražanů 2017 až 2024. Pro značnou část obyvatel metropole je koupě nebo pronájem bytu, který by se jim líbil, nesplnitelnou misí. Třetina z nich uvažuje o stěhování v příštích letech. Většinou se jedná o mladší ročníky. Strážníci na Flóře, druhý ročník akce, kterou připravila na zítřek Městská policie Praha. Program bude probíhat v obchodním centru Flóra a jeho okolí. Co se chystá, popíše mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.
4: Těšit se můžete na výcvik služebních psů, koní i ukázku sebeobrany strážníků. Přijďte si vyzkoušet fyzické testy nebo resuscitaci a prohlédnout si techniku, kterou používáme. Určitě sebou vezměte děti. Rozhodně se nudit nebudou. Máme pro ně spousty úkolů a třeba také skákací hrad. Pohladit si budou moci i zvířátka z útulku. K tomu všemu bude hrát i naše kapela.
3: Akci Strážníci na Flóře můžeme v sobotu navštívit od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma. A teď už si slovo bere David Račák.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
5: Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Například podle portálu Letuška evidují zhruba 15% nárůst zájmu o lety do Ženevy a Bazileje. Podle Student agency vzrostl meziročně prodej letenek do Ženevy o 50% a do Curychu na dny šampionátu dokonce až o 300%. Také ceny letenek jsou vyšší asi o polovinu oproti běžným termínům. Češi dnes se hrají první utkání s Dánskem od 20 hodin a 20 minut.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: A já ještě připojím počasí. Podle předpovědi se mají tvořit přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. V noci čekáme jen ojediněle přehánky a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra pak bude převážně zataženo až oblačno, přidají se přehánky, výjimečně by mohlo zabouřit, večer srážky ustanou. Teploty do 16 stupňů.

0: Krásné odpoledne do celé Prahy i okolí. Dnes jsem tady osiřela a tak jsem ráda, že mám vás. Vy mě v tom totiž nenecháte. Dneska budeme hrát na Letnou a to z jednoho speciálního důvodu. Právě tam se můžete zítra zajít podívat. Čeká tam na vás velmi speciální program. Co všechno můžete zítra zažít, o tom už za chvíli. Do té doby samozřejmě to nejlepší pro vaše uši.
1: Hit Radio City.
0: David Guetta, Alphaville a Ava Max právě

Ed Sheeran na Sapphire, posloucháte Hit Radio City. Krásné odpoledne vám přeju, dneska ještě žofie, to víme, to prší, zítra už ale pršet nemá a je to dobře, protože na Letné zítra proběhne už 9. ročník oblíbeného autobusového dne, což pořádá Pražská integrovaná doprava na Letenské pláni, jo, v blízkosti tramvajové zastávky, takže snadno se tam dostanete, no a celý den od 10 do 5 bude spousta možností, jak se přiblížit té autobusové dopravě, mimo jiné se svést historickými vozy, což může být poměrně zážitek, víme, jak vypadají teď, jo, máme klouby, všechno je to hrozně moderní, ale tam budou ty poctivý starý kousky. Tak pokud máte kolem sebe nějakého nadšence, ideální volba, navíc je to zaměřený i na bezpečnost v silničním provozu, další zajímavosti ze světa dopravy, takže ideální varianta, jak strávit sobotu. A navíc je to celý zadarmo a to my máme rádi. Co milujem taky, to jsou ty nejlepší hity, že jo? Za chvilku nová Lady Gaga a teď už Imagine Dragons a Whatever It Takes.

Lady Gaga a Hold My Hand, posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne všem. Samozřejmě krásný pátek, ano, dočkali jsme se, skvělý pocit. Koho z vás čeká dovolená? Komu se to blíží? Ideálně, jestli někam letíte, tak prosím vás, opatrně. Jo. Pokud patříte mezi tu skupinu lidí, kteří mají strach z létání, tak asi máte nějaký svý způsoby, jak s tím pracovat. Dost často to bývá alkohol, jo? Jen co je pravda, nic proti, každopádně nepřehnat to. Jedna paní totiž takhle chtěla svůj strach uzemnit a zahnat kořalkou. Což už samo o sobě zní jako neúplně dobrý nápad. No a přehnala to samozřejmě, že jo. Začala být agresivní, nadávat a nakonec dokonce pokousala posádku. Což vůbec není hezký, prosím vás. Tak jenom pokud už třeba balíte kufry, jo, už si říkáte, hele, to zvládnu, nebudu se moc klepat, dám si drinčík, tak jenom pozor, ať těch drinčíků není moc. Ať o vás potom nemusím mluvit v rádiu, jo. Ray Dalton za chvilku, taky Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

0: Slíbený Ray Dalton v éteru Hit Radio City. Krásné odpoledne. A co víc?
1: Vive Chandem.
0: To vás naučím, to je dánsky. A není to jen tak, protože ano, dneska startuje mistrovství světa v hokeji a pojďme si říct, že letos to bude hodně na těch našich mladuších, protože český výběr má jeden z nejnižších věkových průměrů za posledních 10 let. Na soupisce chybí přes 8 stabilních opor z NHL kvůli zraněním nebo únavě. A mladý kluky čeká prostě něco jako školní výlet pod dohledem staříčka, učitele a kapitána Romana Červinky. Naše obrana je tak mladá, že jim kustodí místo jonťáků míchají krupicovou kaši. Sázkový kanceláře to ví, jo? Takže kurz na naše zlato je jen 4,5:1. Ale upřímně, vy, co už fandíte, drahně let. Když jsme vyhráli, když nám někdo věřil? My jdeme vždycky naopak proti tomu, máme to rádi, že jo? Takže prosím vás, dneska tohle budete potřebovat, jo? V překladu z dánštiny to znamená, my si je podáme a je to Vivičiendem, Vivičiendem. Takže dneska máme pokřik jasný a hlavně koukejte, fandi, 2020 to startuje. Co startuje právě teď, to je Divoký Bill a Síť.

0: Calvin Harris a Dua Lipa, posloucháte Hit Radio City a je tu pátek. Ano, a to znamená poslední nejzbytečnější zprávu tohoto týdne.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Na Samoj je trestným činem zapomenout na narozeniny vlastní manželky. Tak to by u nás, tak jako půlka lidí šla každý rok sedět. To je skvělý průměr. Co, pánové, nemá vaše žena dneska narozeniny?
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City.

0: Rihanna a Umbrella, posloucháte Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Eva Farná nebo Rose a Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržení je stále na pražském okruhu od úrovně plzeňské dálnice ve směru na D1. Kolona přetrvává i na jižní spojice před Barandovským mostem a taky od Spořilova směrem na Černák. Ve Kbelské ulici hlásíte silný provoz mezi Cínoveckou a Mladoboleslavskou v obou směrech. Zdržíte se stále taky na Nuselském mostě při cestě do centra a pak v Legerově ulici, dále ve Vilznově směrem na D1. Silný provoz hlásí taky Ječná, pak i okolí Tančícího domu, Radlická ulice od metra Radlická směrem do centra, zdržíte se i ve Vrchlického a Duškově ulici, v Bělohorské směrem od centra je kolona před odbočkou do Kukulovy ulice, v Patočkově směrem od Bělohorské a silný provoz zůstává i v oblasti Kulaťáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sparta Praha postaví v Krči fotbalový stadion pro 5000 diváků, a to u jižní spojky vedle baseballového areálu. Bude splňovat kritéria UEFA a sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady, které dosáhnou zhruba miliardy korun, uhradí klub. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou z baziliky v Jabloném v Podještědí. Muž, který byl včera zadržen, zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu a chtěl ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku vyjmout. Policie chce, aby byl podezřelý stíhán vazebně. Soud o tom rozhodne zřejmě o víkendu. Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanuistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit, dnes vyhrál jednoznačně. Na kontě má už 22. vítězství ve světovém poháru.
7: City Extra.
1: Už zítra se koná celorepubliková akce Do lesů s lesy ČR. Zájemci tak mají jedinečnou možnost vyrazit se zkušenými lesníky na komentovanou procházku. Program nastíní mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
9: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo. Kromě Lesů České republiky a lesníků tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
1: Akce proběhne na 67 místech. Detaily najdete na webu klubnovéholesa.cz. V noci se v Praze ochladí na 8 až 5 stupňů a ojediněle se přidají přehánky. Zítra přes den bude podobně jako dneska převážně zataženo až oblačno s přehánkami. Výjimečně by se mohla objevit i bouřka. Večer pak srážky ustanou. Teploty do 16 stupňů.
7: Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hitrádia City.
0: Krásné odpoledne do celé Prahy a okolí, s vámi Kateřina Pechová a hlavně pozor, protože ano, máme za sebou ledové muže, ochladilo se, ještě ten víkend bude takový nic moc, ale od pondělka už to začne vypadat, jakože se blíží léto. Já vám to nechci moc slibovat, ale sama se na to velmi intenzivně upínám, takže vysíláme pozitivní myšlenku, už bude zase hezky a k tomu Robin Schulz.
7: Hit Radio City.

0: zpátek dáš mi.
1: Eva Farná v éteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne všem. Prosím vás, víkend si hodně užijte. Jo, i když nemá být moc hezky, nevadí to. Fakt si ho užijte hodně. Protože v pondělí proletí nad Prahou asteroid, velký jako autobus. To není úplně malý asteroid, jo. Bude to velmi blízko, nějakých 90 tisíc kilometrů od nás, jo. Což se může zdát daleko, ale pořád je to třikrát blíž než měsíc. Což je hustý, jo. Podle NASA nám vůbec nic nehrozí, ale já si myslím, že by nám to stejně neřekli, protože by vypukla panika a víme, jak to tady vypadá, jenom když je státní svátek, že jo, droždí není, mouka není, pivo není. Takže chápu, že nás nechtějí zbytečně děsit. V každém případě, kdyby náhodou, jo, se to přiblížilo na třeba minus kilometry, tak cením vlastně přírodu, protože vemte si to, že nás nechá užít si v klidu víkend, no a v pondělí prostě hotovo. No, to je hezký, ne?

One Republic na Hit Radio City, hezké odpoledne. Máte doma chytrý spotřebiče? Takový ty chytrý pomocníky? Tak jenom pozor, ať vám neškodí. Sví o tom ví jeden pán, kterému díky chytré váze přišla žena na nevěru. protože ona vám, že jo, ta váha zaznamenává jednotlivý měření. No a to bylo překvapení, když zjistila, že se vážila v době, ale kdy byla na služební cestě a ještě měla zázrakem o asi 10-15 kilo míň. To je zázračný měření, že jo, nevěra se prostě nevyplácí. Nebo chytrý spotřebiče. Nebo si prostě měl najít aspoň stejně těžkou, že jo. Normální amatér, tenhle pán vyloženě nepoužitelný, jo, předpokládám, že se mu to vrátí. Vám se vaše nepoužitelnost může vrátit taky v pozitivním slova smyslu. Ano, další kolo nepoužitelných už za chvíli. Tento týden poslední, kdy máte šanci vyhrát lístky, dvě vstupenky na Body and Soul Fest na 30. května do Botanické zahrady. Relax, který si zasloužíte. Fantastická příležitost. Stačí jenom 10krát špatně odpovědět na našich 10 otázek. No a co nejrychleji, tento týden je tam ten čas opravdu rychlý, ale věřím, že někdo z vás to ještě překoná. 777-937-777. Pište právě teď, jsem nepoužitelný, za chvilku jdem na to. Do té doby třeba Of Monsters and Men nebo Lost Frequencies.

0: Of Monsters and Men posloucháte Hit Radio City. Za námi další rekordní týden, a to opravdu. Uvidíme, jak se povede Mirkovi.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Dalším kandidátem na toho nejvíc nepoužitelného je právě Mirek. Mirku, ještě jednou, jak se máš?
2: Ahoj, teď už je to dobrý pátek odpoledne, takže pohoda.
0: Takže tě čeká volný víkend?
2: Volnej, no trošku volnej, zítra jedu s manželkou do Olomouce a neděli snad volno.
0: Tak to je nádherný, ne, že můžeš jet s manželkou do Olomouce.
2: Jo, jo.
0: Tak dobrý.
2: Ona bude dělat zkoušky a já se budu hezky poflakovat po Olomouci.
0: Ty to máš skvěle zařízený. Dobře, teď ti trošku závidím, Mirku. Každopádně, jak moc jsi dneska nepoužitelný po celém tom týdnu?
2: No, myslím, že asi to jako docela dost, ale ten čas je brutální a tak uvidíme, no, všechno je možný.
0: Je to tak, pondělních 28.70 vypadá naprosto nedosažitelně.
2: To je hrozný nářez, no.
0: Ale hele, uvidíme, jo, prostě nesmíme to zakřiknout, naopak musíš si to manifestovat, že to dobře dopadne.
2: Jo, jo.
0: 10 otázek, 10 špatných odpovědí, nesmíš říct dvakrát stejnou odpověď, budem to stopovat. Jseš ready?
2: Jsem ready.
0: Tak jdem na to. Spouštím stopky právě teď. Kolik barev má česká vlajka?
2: 7.
0: Jakou barvu máš vestka?
2: Oranžovou.
0: Jak dělá kotě?
2: Prsk.
0: Kdo hrál ve filmu Pán prstenu?
2: Novotný.
0: Co patří do kuřete na paprice?
2: Sůl.
0: Jakou barvu má kyselá okurka?
2: Modrou.
0: Zabrouky hit být stále mlád?
2: Ramparatatam.
0: Kde je právě prezident Trump na návštěvě?
2: V Saladu.
0: Jak zní klavír?
2: Čuk, čuk.
0: Doplň název filmu Taková normální?
2: Pohodička.
0: Wow. Já teda jediný, co? Co patří do kuřete na paprice? Ty si řekl sůl, vej? Tak ta tam jakoby patří, ne?
2: No, asi jo. No.
0: Dobře, dobře. Hele, jako vzhledem, kolik si myslíš, že jsi nahrál časově?
2: Jako bez té pokuty, co bude?
0: Přesně tak, je to bez té pokuty.
2: Řekl bych, že to bude podobný asi, jako mohlo by to být pod těch půl minuty, jako no.
0: Hele, bohužel není, ale je to jeden z našich top časů a je to 33 vteřin čistých. Což je jako dobrý, to bych ti chtěla říct, že je třeba třetí, možná druhý, třetí nejrychlejší čas.
2: Tak je to super, nevadí.
0: No, jako na výhru to není, ale ani ti nebudu dávat tu pokutu, páč, je to zbytečné teda, že jo. Takže, ale můžeš si tím pádem doma pochlubit, že jako byl jsi tenhle týden druhej, což je dobrý.
2: Jsem na bedně celkově, je to, tak, je to máš... třetí nejlepší čas, tak...
0: Přesně tak, jo, seš na bedně, máš tu medaili, je to dobrý.
2: Trojka oblíbený číslo, takže to je úplně super, 33 je nádhera.
0: No tak skvělý, třeba tě manželka pochválí i tak.
2: Tak
0: Mirku,
2: jo.
0: Díky moc, užij si krásný víkend, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj, mějte se.
0: No, wow, tak já jsem zvědavá, protože už teď pro vás máme samozřejmě výhru na příští týden. Kdo z vás opět bude posunovat laťku? Přesně v 16.30 v pondělí, těšíme se.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Hunter X Féteru Hit Rádia City, krásné odpoledne všem a povinně teď všechny klobouky dolů. V Austrálii teď, dá se říct, odešel do důchodu 81letý muž, který po dobu 60 let téměř každý týden daroval krev. Údajně tak pomohl zachránit životy zhruba 2,5 milionům dětí. Jeho krev totiž pomáhá ženám, které mají krevní skupinu s negativním RH faktorem a čekají dítě, které má RH faktor pozitivní. Vysvětlovat to nebudu, je to šílen, měli jste dávat pozor ve škole. Každopádně je to frajer. Je to neskutečný. Každý týden šel, o něho sosali a to proto, aby se děti rodily zdravé. Takže smekáme všichni, takhle vypadá pravý hrdina. Zahrajeme mu samozřejmě písničku, tam míří i za vámi. Za chvíli Train, taky Ella Henderson nebo Enrique Iglesias.
1: Hit Radio.

0: Doufám, že si užíváte pátek Train za námi na Hit Radio City. Těsně před 17. za chvilku Carly Rae Jepsen nebo David Guetta. Teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce hlásíte obousměrně kolonu mezi Barandovským mostem a ulicí 5. května. V Dobříšské ulici budete popojíždět ve směru od Barandiáku, na městském okruhu se zdržíte ve směru na Troju, v Davidském a následně Bubenečském tunelu. Kolona je taky v Radlické ulici od metra Radlická směrem do centra. Silný provoz hlásíte i ve Vrchlického a Duškově ulici. Na Nuselském mostě ve směru do centra a následně v Legerově ulici se také zdržíte. Kolona je na magistrále i v opačném směru ve Vilznově ulici směrem na D1. A zdržíte se i v Věčné ulici. Pokud víte o dalších problémech, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. V Holešovicích zítra proběhne protipovodňové cvičení, a to mezi Hlávkovým a Libeňským mostem. Vyžádá si úplnou uzavírku Bubenského nábřeží a další dopravní omezení v okolí. Při cvičení se také zkušebně zvedne Štvanická lávka. Akce zároveň omezí tramvaje, nepojedou v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Zítra zároveň začnou další dvě výluky tramvají, a to v úsecích Staroměstská, Jiráskovo náměstí a Ohrada, Palmovka. Tato omezení skončí v pondělí ráno. Detaily najdete na webu dopravního podniku. Policie v Praze otevřela nové náborové a kariérní centrum, a to v ulici Na Perštíně v centru metropole. Ode dneška sem mohou chodit zájemci o práci u policie, ale i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o dalším kariérním růstu. Dorazit můžou i lidé, co se o policii pouze zajímají. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů a ojediněle se přidají přehánky. Zítra přes den bude podobně jako dnes, převážně zataženo až oblačno s přehánkami, výjimečně by se mohla objevit i bouřka. Večer pak srážky ustanou, teploty do 16 stupňů Celsia.
2: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Dnes s vámi jenom Kateřina. Kluky, zdravíme na dálku, doufám, že do pondělí se dají dokupy. Doufám, že hlavně vy si užíváte pátek. Blíží se nám hokej. Dneska 2020 startuje mistrovství světa. A tohle my si umíme užít, jo. Já myslím si, že teď, jak jsme řešili dlouho slávy a tak dále, tak teď je konečně ten čas, kdy se zase přeorientujeme na trenéry hokeje, jo. A v tom jsme skvělí, takže doufám, že už máte všechny ty skvělé rady, které budete křičet na televizi. Ready? No a k tomu.
2: Hit Radio City.
0: Se na to pojďme pořádně navnadit. Právě teď We Will Rock You a Five and Queen.

Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, posloucháte Hit Radio City. Dneska to všechno startuje. Mistrovství světa v hokeji. A hraje se ve Švýcarsku, tak si můžeme říct o téhle zemi několik zajímavostí, protože je to dost specifický. Po 10. večer byste tam neměli, nebo nesmíte splachovat kvůli nočnímu klidu. Což musí být těžký, jo? Když koukáte na hokej, dáte si, že jo, nějaký to pivo. No, takže prostě do rána nesplachovat. Protiatomové kryty tam mají skoro pro všechny, což je hezký. Můžete tam chovat morčata, ale musíte mít minimálně dvě. Oni by totiž jinak po jednom byli strašně osamělí. No a jejich plán obrany při případné invazi je okamžitě zničit všechny mosty. Což je v případě téhle země fakt smrtící. Představte si, že bychom v Praze zbourali všechny mosty. To by bylo naprosto šílen, naopak my stavíme další a další. Každopádně, co je pro nás nejzásadnější, je to, že si dneska ve 20.20 jdeme pro první výhru s Dánskem. Budem doufat. Jo? Já tomu věřím, můj tip osobní je nějakých 3-2 pro nás. Klidně posílejte svoje tipy 777 937 777 a teď už David Guetta.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Miraj za námi, posloucháte Hit Radio City a ano, v Praze bude o víkendu ještě poměrně chladno. Dokonce bude asi i pršet. Má se to lámat někdy od pondělka. Užijte si to. Užijte si, že ještě není vedro, protože letošní léto má být mimořádně horké. Jo, opět se na nás podívá jev El Niño. Já si vždycky představím něco latinského, jakože latinskoamerického, nějaký tance, ale ne. Zní to jako roztomilý jméno španělského kluka, ale ve skutečnosti je to takový extrémně naštvan vyhazovač, který nás tady bude ohřívat. A údajně to bude nejteplejší léto, což když si vzpomenete na některé ty týdny loni, bylo to hustý. Jo, bylo to hustý. Jestli doma nemáte klimatizaci, možná je ten čas se nad ní zamyslet, jo. Případně alespoň nějaký ty větráky a hlavně to koupit teďkon, dokud je to ještě levný, jo. Protože až tam půjdete v půlce července, tak vás natáhnou. My pro vás máme ty nejlepší hity a úplně zadarmo. Za chvilku Moanesky.

Lady Gaga na Hit Radio City, krásné odpoledne, máme 17:30. Pokud se vám v nejbližší době má narodit miminko, tak samozřejmě gratulujeme, je to krásný, jo, a potřebujeme to, ale připravte si cca 50 tisíc korun. Právě tolik stojí nejnutnější výbava pro čerstvě narozenou ratolest. Pokud teda chcete mít všechno nový. To je strašný, 50 tisíc, jen takhle, puf. Jsou pryč. Jo. Za tyhle prachy se dá pořídit třeba dovolená na Madagaskaru, prosím vás. Jo. Já takrát trsám, víme. Jo. V pohodě, králi Jeliman. A hlavně, proč by měli mít ty malý lumpové všechno nový? Jo. My si taky občas koupíme věci v sekáči. Takže úplně v pohodě. Navíc si vzpomeňte na svoje věci v dětství. Jo. By to bylo vyřezané a přežilo to 18 generací, no a nebo to přinesla teta tamtý sestřenice z třetího kolene a zvládli jsme to. No případně může tahle zpráva o 50 tisících korunách fungovat jako skvělá antikoncepce. Tohle vás doufám nabudí na páteční večer. Safri Duo, Play the Life.

Luis Capaldi dohrává v éteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne vám všem. Díky, že jste tady se mnou byli. V pondělí už doufám v plné sestavě s Dominikem a s Vincentem. Užijte si krásný víkend. Dávejte na sebe pozor. V Praze je to stejně samá výluka, tak si dejte pohodičku doma klidně. Na gauči, pod dekou. Jo? Já vás za to soudit určitě nebudu. V pondělí opět další kolo nepoužitelných. Nenechte si to ujít. Budem se na vás těšit přesně v 15:00.

Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zalil vzácnou relikvii do betonu. Chtěl ji pohřbít, prý mu vadilo vystavování v kostele. Hrozí mu až 8 let vězení. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Pokud bude opět vystavená, pak by to podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila vládní koalice. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému zápasu mezi Hradcem a Pražskou Slávií v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby se bude na Malšovickém stadionu hrát od 18 hodin. Od 17 hodin. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Do akce dnes půjde i český tým. Ve skupině B ve Friburgu nastoupí proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20. Další utkání budou naši hokejisté hrát zítra večer se Slovinskem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Zítra počítejte s občasným deštěm, ojediněle se mohou objevit bouřky, v severozápadní polovině Čech budou přehánky jen výjimečně. Později odpoledne a k večeru má déšť postupně ustávat, kromě východu Moravy a Slezska. Nejvyšší teploty od 9 do 16 stupňů.
4: Dobrý večer, je pátek, s vámi Lea, tak odstartujeme ten páteční večer, zítra spolu budeme i vstávat, každopádně teď už Hit Radio Classic, nejlepší hity 80. 90. let až po milénium, startují právě teď s YouTube a Beautiful Day, jdeme na

osmdesátky, jak vyšité. Hezký dobrý večer. Hit Radio Classic v plném proudu s vámi, Leona. Tak jaký máte pátek? Zítra sobota, neděle, volníčko. Dneska budeme držet samozřejmě všechny pěstičky na hokeji. Doufám, že už máte rezervaci někam do hospůdky. Dát si něco zlatavýho, studenýho, napěněnýho k pitivu. Tak dejte vědět, co děláte. Možná někdo jedete z práce, někdo už jste doma a někoho čeká noční šichta. Každopádně to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Bude následovat až do 21. hodiny. Před námi Crowded House anebo tahle skvělá pecka. Je pátek! Hezký večer!

dobrý večer, pátek 15. květen. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Tak většina z vás už máte padla v práci a těšíte se domů, že si odpočinete, dáte nohy nahoru, něco dobrého k jídlu a k pití a budete si užívat takové té předvíkendové pohodičky, někdo večer na hokej, někdo za písničkou. Tak ať už budete dělat cokoliv, pokud možno zůstaňte s námi, protože vám budeme hrát do 21. ty nejlepší hity 80. 90. let. Za moment třeba tohle. Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Tohle a ještě mnohem více skvělé muziky. Tak hezký večer s Hitrádiem.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

VŠP Hvězdnej pták. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Mějte krásný páteční večer. Před námi Tony Basil a jeho Miki, anebo MC Sar a taky Real McCoy. Taková typická devadesátková věc. To se k tomu pátku hodí, pokud se chystáte někam za písničkou hodit bokem doprava, doleva, prostě vytancovat se z toho celého pracovního týdne, tak tahle pecka je prostě skvělá. Tak ať už budete dělat cokoliv, hlavně ať vám je dobře, máte dobrou náladu, užijte si pátek, sobotu, neděli a poslouchejte Hit Radio. Hezký večer.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bodies Watching Me, posloucháte Hit Radio 8 minutek po 19. hodině. Hezký dobrý večer. Před námi Pink, Don't Let Me Get Me a taky si dáme tuhle neskutečnou pecku. Do éteru Hit Radia Classic dnešní večer přichází Aháči. Skupina Aha, Crying in the Rain, stará věc, skvělá pecka, rádi posloucháme, dlouho jsem neslyšela, tak já doufám, že fanouškům Aháčů uděláme radost a to právě teď.

Krásný dobrý večer, Pink, Don't Let Me Get Me, doznívá z Eteru Hit Rádia. S vámi taky Lea. My spolu vlastně budeme usínat a zítra spolu budeme i vstávat. Každopádně napsala nám posluchačka Silvie, která je právě teď na cestě z Pardubic. Ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, vždycky mi zlepšíš náladu a váš playlist je prostě super, když hrajete tyhle osmdesátky, devadesátky. Měla jsem celé dva dny školení, úplně jsem celá bolavá a mám pocit, že jenom voda mě udrží nad vodou. Nemáš tam náhodou, Jožará, že voda čo ma drží nad vodou? Díky moc, jste super, moc ráda vás poslouchám, Silvie. Tak Silvinko, normálně, kdyby si dneska vsadila sportku, tak vyhraješ, doufám, že by si se rozdělila. Protože shodou okolností Jožará, že tady mám, tak bude jenom a jenom pro tebe, jo? Voda, čo ma drží nad vodou, za necelé 4 minutky z Éteru Hit Rádia letí přímo k vám.

Jimmy Nail, před námi London Boys a taky Jamelia a Superstar. Páteční večer 15.5. Hezký dobrý den. 7:30 posloucháte Hit Radio Classic. To jsou ty nejlepší pecky 80. 90. Každopádně rodičové všech studentů, deváťáků, kteří dneska se dozvěděli výsledky přijímacích testů, gratulace obrovské, a patří mezi vás, protože i můj syn se dostal na vysněnou školu, takže jsem strašně ráda a jsem taková ta pyšná matka dneska. Tak souzním s vámi, užívám si to s vámi, protože je mi jasný, že ve většině domácnostech, kde máte deváťáky, tak oslavujete, a komu to nevyšlo, nic se neděje, budou druhá kola, všichni to zvládnou a já doufám, že všichni budou v naprostý pohodě. Teď už Superstar, Jamelia a